0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem. Řekni to všem.
2: Jsou tady. No,
3: jsou tady.
4: Jsou tady. Tak leď.
2: Jsou tady.
4: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Way to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
19: Hned tam jedu.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
21: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
23: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
24: Je to věc?
25: Jo, ale má svoji osobnost.
24: A uzvednu to?
25: To ne, ale není těžké to ovládat.
24: Máme to doma?
25: Ještě ne, ale už v září.
26: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
27: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
28: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

tell me where the freaks at, freaks at, freaks at, freaks at.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
4: Řekni to všem!
5: Jsou tady!
6: No, jsou tady!
1: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
9: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
10: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
12: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
13: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
16: Hi, how you doing?

0: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
1: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
3: Welcome.
4: To věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
11: Birgo!
12: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: U nás v Dele rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
17: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
18: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
19: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
18: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
21: Hned tam jedu.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in. Welcome.
6: Jsou tady.
7: Řekni to všem! Řekni to všem!
6: Jsou tady! Oh,
8: jsou tady!
9: Jsou tady! Tak leď!
6: Jsou tady!
9: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady?
10: Už jsou tady na pořád.
11: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
7: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady!

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš. Je to věc?
15: Jo, ale má svoji osobnost.
14: A uzvednu to?
15: To ne, ale není těžké to ovládat.
14: Máme to doma?
15: Ještě ne, ale už v září.
16: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole carton.
5: Welcome.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem. Řekni to všem.
2: Jsou tady.
3: No, jsou tady.
4: Jsou tady. Tak leď.
2: Jsou tady.
4: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
18: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
22: Je to věc?
23: Jo, ale má svoji osobnost.
22: A uzvednu to?
23: To ne, ale není těžké to ovládat.
22: Máme to doma?
23: Ještě ne, ale už v září.
24: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
25: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
26: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
27: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
26: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

DJs. Here we go.

thank you so much for coming.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole carton.
3: Welcome.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady!
1: No, jsou tady!
3: Jsou tady! Tak leď!
2: Jsou tady!
3: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
4: Už jsou tady na pořád.
5: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady!
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Je to věc?
14: Jo, ale má svoji osobnost.
13: A uzvednu to?
14: To ne, ale není těžké to ovládat.
13: Máme to doma?
14: Ještě ne, ale už v září.
15: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
21: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
22: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
23: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
24: Hned tam jedu.
23: Datart, opravdový elektrospecialista.

And the bros to become Prozac.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Řekni to všem! Řekni to všem!
7: Jsou tady!
6: No, jsou tady!
8: Jsou tady! Tak leď!
7: Jsou tady!
8: Nejdem pozdě?
7: Jsou ještě tady?
9: Už jsou tady na pořád.
10: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady!

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
11: Je to věc?
12: Jo, ale má svoji osobnost.
11: A uzvednu to?
12: To ne, ale není těžké to ovládat.
11: Máme to doma?
12: Ještě ne, ale už v září.
13: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
18: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
19: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Řekni to všem!
10: Jsou tady!
11: Jsou tady!
12: Jsou tady! Tak leď!
13: Jsou tady!
12: Nejdem pozdě?
13: Jsou ještě tady?
14: Už jsou tady na pořád.
15: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
16: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady!
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
17: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
18: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
19: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
20: Je to věc?
21: Jo, ale má svoji osobnost.
20: A uzvednu to?
21: To ne, ale není těžké to ovládat.
20: Máme to doma?
21: Ještě ne.

0: Ale už v září.
1: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravát.
9: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
10: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: Místo, kde se odehrává život.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Řekni to všem! Řekni to všem!
5: Jsou tady! No,
6: jsou tady!
7: Jsou tady! Tak leď!
5: Jsou tady!
7: Nejdem pozdě?
5: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
10: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady!
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem.
17: To je dopravář.
18: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
20: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
21: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
23: Mám. Mbank.
21: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
24: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
25: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
26: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
27: Je to věc?
28: Jo, ale má svoji osobnost.
27: A uzvednu to?
28: To ne, ale není těžké to ovládat.
27: Máme to doma?
28: Ještě ne, ale už v září.
29: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

One.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Trénujeme na Mexiko.
4: Rozumějeme si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď,
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: JISK nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.

0: vítejte v síni slávy Tipsportu.
1: To je nějak živej.
2: Tady je živej, že čumím jako puk.
3: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce, nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravář.
11: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci. Nebo nakupujte za nejceny Elmex i Meridol Duopek za 104 korun a prací prostředky Persil za 399 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
19: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
20: Dovolená, lážo, plážo.
21: Je to leháro, když platíš na třetinu.
22: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrana.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
23: Abych do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem, jen

0: za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Ne, no, bola!
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Už jsi byl na tobogánu?
6: Jasně, nejsem žádná bačkora.
7: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravář.
11: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Připravte se na léto a využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci, 25% na korejské a japonské značky, nebo vyzkoušejte novinku Fat Oil Body od NYX Professional Makeup. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
15: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
16: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
17: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Timková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
1: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: A dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

měl bych si boty zout. Myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Trénujeme na Mexiko.
4: Pojď, pojď.
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Víte se, jak olde, jasný?
6: Jasný!
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
8: Ten je nějak živej.
9: Tady je živej, že čumím jako puk.
7: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
10: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Už jsi byl na tobogánu?
8: Jasně, nejsem žádná bačkora.
9: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
10: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci. Nebo nakupujte za nejceny Elmex i Meridol Duopek za 104 korun a prací prostředky Persil za 399 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Scofidis. Půjčka pro váš další krok.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
13: Hned tam jedu.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
15: Řekni to všem.
14: Jsou tady.
15: Oh, jsou tady.
16: Jsou tady. Tak leď.
15: Jsou tady.
16: Nejdem pozdě?
15: Jsou ještě tady?
17: Už jsou tady na pořád.
18: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
14: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
19: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
20: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Kuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
7: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit.

Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Trénujeme na Mexiko.
4: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
5: Jasný!
6: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
4: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
5: Jasný!
4: Mějte se jako lvi, jasný?
5: Jasný!
3: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
8: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například matrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní matrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
11: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
13: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
14: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
3: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Připravte se na léto a využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci, 25% na korejské a japonské značky, nebo vyzkoušejte novinku Fat Oil Body od NYX Professional Makeup. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Dovolená, lážo, plážo.
6: Je to leháro, když platíš na třetinu.
7: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se Skip Pay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravác.
11: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic.

0: dola, tak jsme to zase zotrali.
1: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
5: Way to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
3: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry.

0: Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravář.
5: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
6: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.

Thank you.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technik závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za

0: 49,90 a vepřová panenka za 149,90. Byla.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu?
11: Jo.
10: Ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora. Protože chci.
5: Nezoufejte. Jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
12: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Fúdora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Fúdora, protože chci.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: goes.
1: Let's rock that chain, trouble again. Yeah.
2: Tohle bude legendární, kam.
3: Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu.
2: Tak jak jinak,
3: ale jdu
2: 1, 2, 3.

Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro. Guys, I hate to break it.

0: to you, but we don't have enough Lays for the game.
1: Let's go to the store then.
0: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
2: She has them!
3: You get the whole card in.
4: Welcome.
5: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
0: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
5: Už jsi byl na tobogánu?
6: Jasně, nejsem žádná bačkora.
7: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie ukládá...
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravát.
2: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
17: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou.

0: Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami. Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you. These beautiful things that I've got, please stay. I
1: want you, I need you, oh God. Očko ti doporučuje.
0: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: Čas na rodinu. Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Way to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
5: Jsou tady. No,
6: jsou tady.
7: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
7: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo,
1: ale jak to vlastně začalo?
3: Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
5: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
8: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
9: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
14: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrana.
1: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Vzpomínáte? To byla doba.

What?

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lay's for the game.
1: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing?
0: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
2: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
9: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Birgo!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
6: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je dopravát.
4: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
14: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Nájkový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
4: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho

0: máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Birgo!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je doprava.
12: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
15: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.

0: runway.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ. Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden mléko v Billa klubu za 8,90 a Max Sport v Billa klubu za 29,90. Billa.
3: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
8: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Way to get the whole card in.
14: Welcome.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Trénujeme na Mexiko.
18: Pojď, pojď. Jau.
17: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
19: Víte se, jako lze, jasný?
20: Jasný!
21: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
23: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
24: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Jo, to bylo.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnoutou je hluchej.
2: A to byl vždycky, ne?
3: To je.
4: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
4: No, ale já začínám, poslouchej.
5: S každou

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj.
2: Čau. Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například řepkový olej Penny, litr za 29,90. Penny.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana při koupi dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.

0: ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
0: Trénujeme na Mexiko.
2: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Už jsi byl na tobogánu?
5: Jasně, nejsem žádná bačkora.
6: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je dopravát.
15: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobře.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus a Milka od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
5: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený křest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
0: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
8: Dovolená, lážo, plážo.
9: Je to leháro, když platíš na třetinu.
10: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
11: Očko ti doporučuje.
12: Napal první minutu, pak si odpočne.
13: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
12: Přidej.
14: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
15: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
12: Ty po minutě a půl umírá.
16: Škoda, že se to nedožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
17: A on jde na nepilu. Tlak, média.
18: Je to tam do toho psychicky unesek.
19: A před čím teda utíkáš?
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty prdě.
22: Wow.
23: Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
24: Akorát ho chytit.
25: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
26: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
27: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká

0: vítězství.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Ochutnejte Excellent krůtí trhané za 119,90 nebo burger Angus za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafone.
9: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
10: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
10: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden mléko v Billa klubu za 8,90 a Max Sport v Billa klubu za 29,90. Billa.
2: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
8: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
9: Beer Go!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravář.
13: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
15: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
16: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
18: Welcome.

Just a movie. Ak si pustíme jeden track, kde ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Když se na to bude bavit, upravte se, točte klip. Když na ně

štěstím. Sleduju tvůj život jako film, nech si poradit, já vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si, kamaráde, pouto mezi náma nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi, vytesaný do kamene, co je tady jsou.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaomi Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Xiaomi Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Xiaomi posilující kondicionér ve spreji.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota

0: a extrakrémová textura s ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia Kefir.
1: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k
2: užitku. Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
0: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
9: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout plombir různé druhy za 10,43. A 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
11: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový

0: Skylink Sayers Glace.
1: Očko ti doporučuje.
2: Napal první minutu, pak si odpočne. Prát, nemůžeš přestat. Práca, práca.
3: Přidej. Neostává nikdy zamrznutý, musí být v boji.
4: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
2: Ty po minutě a půl umírá.
5: Škoda, že se to nedožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
6: A on jí na nepilu. Tlak, média.
7: Kdo to tomu do tomu psychicky unese?
8: A před čím teda utíkáš?
9: Víte u nás v Naked Attraction.
10: Někdo říká, že je láska slepá.
11: Tam něco vidím.
12: Pěknou dlouhou předkošku.
11: Masakr.
10: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
9: Wow, pěkně.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Tenhle pohled miluji.
10: Každou neděli ve 22 hodin.

You know what? I'm done. When it gets like that,

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
7: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu,

0: rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
11: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
12: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty brďo.
26: Wow. Prosím.
24: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
27: Akorát ho chytit.
28: Zaujímavé.
24: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technik závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé.

0: plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír.
6: Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
8: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
16: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji navíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prďo.
13: Wow.
14: Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Ještě než se pustíme do dnešní top čtyřky, tak je potřeba se bavit o důležitém tématu. Letní festivaly. A právě proto tady se mnou sedí ředitelka Letitrol festivalu, Mina Havlatová. Ahoj, Mino. Já se chci zeptat. Ty a drum and bass, jsi sama ty faninkou tohohle hudebního žánru?
1: No určitě. Já si myslím, že ono by to jinak asi ani nešlo dělat, protože se to kolem toho samozřejmě hodně točí. Máme teda v týmu i nějaký lidi, kteří nejsou skalními fanoušky, ale myslím si, že to je jako důležitá součást toho, aby jsme se mohli pak náležitě odměnit i za tu práci na tom festivalu, který pořádáme.
0: Takže když přijde čas teda festivalu po těch dlouhých měsících plánování a přemýšlení, užíváš si ho, nebo je to pořád pro tebe jenom práce a vlastně nemáš moc čas si to užít?
1: No toho prostoru je tam jako čím dál tím míň, se mi zdá. Zvlášť loni, když jsme stěhovali ten festival do nové lokace, tak tam toho užívání bylo opravdu jako hodně málo, ale doufám, že letos už to bude lepší, že už trochu budeme vědět, do čeho jdeme a nebudeme z toho tak nervózní, takže si zvládneme užít i nějaký shows.
0: No jak sama říkáš, vlastně přestěhovali jste festival do Mostu, teďko se tam vlastně vracíte, tak jak jste se tam vlastně zabydali, protože já jsem koukala, že vlastně festival pořád vlastně zvětšujete, rozšiřujete, nějak jako upravujete, tak jak se vám tam jako líbí vlastně v Mostě?
1: No tak ten přesun byl samozřejmě jako náročný, po 10 letech, co už jsme znali každý kousek betonu v Milovicích, jsme se přesunuli do úplně neprobádaných polí, doslova vlastně skoro, ale myslím si, že už za sebou máme úspěšně ten, my tomu říkáme nultej ročník, protože bylo jasný, že to bude mít určitě nějaký svý mouchy a ještě nám chvíli potrvá, než to vychytáme. Ale myslím si, že to proběhlo hladce, snažíme se reagovat na návštěvnický feedback a co nejvíc to jako upravit, aby to bylo co nejvíc smooth, takže jsme teď právě předělávali nějaký různý odbavovací procesy, zvětšovali jsme kempy, přidávali jsme nějaký další kempy, zlepšujeme ten komfort, rozmístění různých věcí a tak, takže věřím, že to bude ku prospěchu.
0: No tak to se teda těšíme, co jste si připravili. A vlastně, když si bavíme o tom, že se zvětšuje vlastně samotný festival, tak vlastně přijde mi, že roste i vlastně komunita drum and bassu, tak jak vlastně rostete i vy s tím, tak vnímáš to taky takhle tak, že vlastně ta komunita je čím dál tím větší?
1: No rozhodně, já bych teda jako řekla, že my se snažíme tolik jakoby nezvětšovat, že se držíme tu velikost toho festivalu jako poměrně stabilní docela dlouho, různě to jakoby nějak obměňujeme, ale určitě vnímáme jako nárůst té drum bassové komunity po celém světě. Hodně to vnímáme hlavně z pozice bookingu, kdy jako čím dál tím náročnější zabukovat ty umělce, který bychom na akcích rádi měli, protože konkurence těch akcí je jako hodně velká. Letos třeba v Čechách bylo spousty jako velkých halovek drum bassových a zároveň i co se týká toho světového měřítka, tak hodně je drum bass na vzestupu v Americe a začíná se jako trochu propašovávat do nějakých jako mainstreamových jako směrů ten drum bass, takže uvidíme. No. Na jednu stranu je to pro nás samozřejmě super, že ten žánr je na vzestupu, na druhou stranu to přináší jako spoustu úskalí vzhledem k tomu, že se ty drum bassoví umělci už objevují i na nějakých multižánrových festivalech, tak trošku si vzájemně lovíme ve vodách našich fanoušků, se mi zdá.
0: A čím si myslíš vlastně, že to je, že ta komunita toho drum and bassu takhle jako roste?
1: Ono to vždycky chodí jako v takových vlnách, takže vlastně předtím to bylo jako s dubstepem, který tak jako hrozně jako vylít a úplně to nějakým způsobem jako upozadilo zase tu scénu komorní jakoby v Evropě a hodně to vystřelilo v Americe, takže je to jako nějaký takový proces. Já si myslím, že to vždycky tak jakoby vyletí nahoru a tím pádem trošku vznikne jakoby prostor dole v tom undergroundu, aby se zase mohly začít jakoby dít nové věci. My vždycky tak říkáme, nebo já říkám, že jako my jsme sice jako velký rostoucí festival, ale tak trochu pro undergroundový lidi, takže jako těžký to vždycky nějak jako vybalancovat, aby jsme ty undergroundový lidi dostali na ten velký festival, který je jako cílený vlastně na ně.
0: Takže vlastně dá se říct, že lovíte i v takových těch neúplně probádaných rybníčkách a snažíte se dostat i ty méně známý jména právě do popředí.
1: Jo, to určitě no. Já si myslím, že i spoustu men z těch top tier jakoby artist, který jsou teď na výsluní, tak rostli společně s náma. U nás je to třeba třeba konkrétně jako AMC, se kterým jsme začínali fakt jako v začátcích a vystupuje u nás jako prakticky pořád, je to fakt miláček těch jako našich fanoušků. A taky se jakoby vybojoval úplně na výsluní, nebo třeba kluci s Kama a Krukit, taky jsme začínali úplně na malých jako shows a teď společně děláme velké věci, budou našima ambasadorama i pro tenhle rok.
0: Okay.
1: Ale zároveň náš booker je prostě velmi jako hluboko v té drumbassové scéně a snaží se vždycky to dělat jako co nejvíc rozmanitý, takže samozřejmě jako se snažíme vždycky doručit jakoby tu špičku toho žánru, to už je jako takový standard u nás, ale snažíme se to vždycky nějak jako ozvlášnit, takže letos budeme mít třeba hodně těch živých vystoupení, nebo hodně, dá se říct, že hodně, jakoby na vlastně elektronický festival, ale přijedou zase Pendulum Live s kapelou, což byl v roce 23 jako super zážitek, tak se těšíme, co přivezou novýho. A zároveň tam budeme mít každý den jedno jako živý vystoupení, což si myslím, že by zas mohlo přilákat jako by ty fanoušky i jako z širší části toho posluchačstva. Tak uvidíme, co to přinese. No. A zároveň pro ty jako

0: Máme zase jako unikátní B2B sety, což jsou vždycky umělci, kteří hrajou jako ve dvojici, v nějaký víceméně jako neočekávaný dvojce, protože je nám jasný, že všechny svý jako oblíbený umělce už všichni viděli na X Mejdanech, tak jsme chtěli jakoby doručit něco jako unikátního.
1: Tak jste je zkombinovali.
0: Tak jsme je prostě dali dohromady. A myslím si, že to vždycky dobře funguje, ještě tam je vždycky jako skvělá atmosféra na Lety Trollů, kde se jako předhání, kdo jako zahraje lepší set a tak, takže určitě věřím, že to bude skvělý.
1: To je vždycky jako skvělá podívaná za mě, protože vždycky jako nevíš vlastně, co přijde, takže je to za mě úplně skvělý. No ale o tom, co velkýho vlastně ještě letos máte, nebo co nás čeká, si povíme ještě za chviličku.
0: Super.
1: Teď si dáme čtvrtou příčku a za chvíli jsme zpátky.

0: My jsme zpátky a vrátíme se k tématu, který ty sama si tady nakousla, a to je line-up. Protože na letošním line-upu jsou jména jako Sota, AMC a Coven, jak si sama řekla, Hybrid Minds, Pendulum, Wilkinson, Chase and Status. Tak vlastně jak těžký je dohromady dát takhle nabitý line-up?
1: Jak jsem říkala, je to poslední dobu jako náročnější vzhledem k tomu, že těch drumbejzových akcí je hodně a dost těch umělců lítá třeba do Ameriky a tam je to jako trošku jako složitější, aby mohli v pátek zahrát v Americe a v sobotu třeba u nás. A je tam spousta těch termínů a proměnných kolem, takže jako poskládat celý to množství těch lidí, aby to nějak dohromady jako fungovalo časově logisticky, ale zároveň nějak dramaturgicky, je jako určitě obrovská výzva. My máme letos přes 130 zahraničních jako umělců, ještě jakoby dohromady, když se skládáme do těch B2B setů a v nějaký posloupnosti, tak je to jako fakt náročný, no. A letos jsme teda do toho line-upu investovali jako hodně i peněz, samozřejmě, protože loni jsme samozřejmě rozvíjeli ten areál a hodně jsme se soustředili na to místo, tak jsme letos chtěli si to jako vynahradit i v dramaturgii toho line-upu, takže jsme přivezli jako velký jména a právě i DJs, který ty třeba dlouho nebyli, takže za nás je to určitě jako nejsilnější line-up v historii festivalu a uvidíme, jak to fanoušci ocenějí.
0: No, já to ocením už teď a to jsme tam, to festival ještě ani nezačal. Ale zajímá mě, jak moc třeba ty osobně vlastně můžeš jako mluvit bookroom do toho, koho bys vlastně třeba ty na tom festivalu chtěla vidět.
1: No, tak vždycky tam jakoby máme nějakou debatu kolem toho, kdo by co, ale upřímně já do toho prakticky jako nezasahuju. Myslím si, že můj názor není tak úplně relevantní oproti jakoby mnohem zkušenějším kolegům. Spíš je potřeba tam jakoby zvažovat to, v jakým, kde se jakoby stojí ty umělci v rámci té popularity nějaký většinové společnosti nebo té naší komunity, než nějaké jako individuální preference. To se samozřejmě snažíme se tam vždycky vytáhnout nějaký jakoby jména, který máme.
0: Máme hotový
1: rádi.
0: Line-up, ale tohle jméno, kdybychom tam přidali.
1: Přesně, ale ještě tady je místečko. No, já si myslím, že tam každý pak máme nějaký jako svý oblíbence, na který se jako můžeme vyrazit a moc se jako na to těším. No.
0: No a kdo z letošního line-upu je teda pro tebe to jedno jméno, ze kterého jsi fakt jako měla radost, když se to podepsalo?
1: No jako velmi náročný to bylo s těma Chase & Status samozřejmě, velký jméno, takže kolem toho jako bylo hodně práce, byrokracie a domlouvání, ale já dlouhodobě mám ráda Hybrid Minds, takže na to se určitě těším, ale těším se právě i na ty legendy, dejme tomu, ze starších let, jako třeba na Afrodita a tak.
0: Výborně, no a nevím, jestli o tom jako vůbec můžeš mluvit, ale dokážeš nám třeba říct, kdo byl nejdražším umělcem, který hosté jako takhle dostali vlastně na Lety Troll?
1: No určitě to budou Chasing Status a Pendulum. Hmm. Jako stoprocentně. Myslím si, nejsem si teď úplně jakoby jistá, kdo z těch dvou jakoby vyhrál to první místo, protože Chase & Status mají samozřejmě jako obrovský hype teď, jsou fakt mega populární. Ještě jak vyhráli Brit Awards, tak samozřejmě, je to samozřejmě, ještě právě bych chtěla dodat, že jsou jako na scéně 20 let. Stejně tak Pendulum, jsou to opravdu jako žijící legendy. A zároveň Pendulum, že jo, z Austrálie, celá kapela, tak tam je to trošku jako neporovnatelný ten setup, no, protože jsme potřebovali zainvestovat i do vlastně celý té stage, která je běžně koncipovaná jenom na DJ-skej pult a teď jsme tam jako museli vlastně připravit i ten prostor pro tu živou kapelu. Takže tak, no, takže vždycky to bývají samozřejmě ty headlineři, kteří jsou na plakátu největší, tak ty stojí nejvíc peněz.
0: No a ty už to vlastně sama jako nakousla, že vlastně jste vlastně i loni se soustředili na to, jakoby trošku upravit ten festival právě pro Most a teďkon vlastně, že jste museli upravit i tu stage trošku, aby to vlastně zakomponovalo i ty živý vystoupení, tak na jaký novinky se třeba návštěvníci můžou letos těšit, kromě toho nabitýho line-upu?
1: Určitě. Letos máme 6 stagí, takže jsme tam dělali nějaký obměny v tomhle. My se vždycky dost soustředíme na ten stage design, který je pro nás jako kórovej.
0: A vždycky perfektní.
1: Děkuju, vyřídím dál. Vychází vlastně z nějakého našeho i festivalového příběhu, který se do toho propisuje. Takže určitě budeme mít novou main stage, budeme mít zároveň obdobu stage ze zimního festivalu, který proběhl ve Fortuna hale, tentokrát v létě v Šapito, pak budeme mít ještě jedno menší Šapito a pak máme návrat legendární Factory Stage, která byla velmi oblíbená v uplynulých letech.

0: bude se zaměřovat primárně na nějaký tvrdší žánry jako neuro a tak, takže z toho máme taky velkou radost. Po tý vždycky naši fanoušci volali, aby se vrátila, tak se samozřejmě v nějaký úplně nový, transformovaný variantě vrací na festival.
1: No tak to se teda máme rozhodně na co těšit letos.
0: Je to tak.
1: Než se pustíme do dalších témat, tak si teďkon dáme 4 klipy, který nás tenhle týden opouští. Ať už kvůli tomu, že jsou tady s náma 10 týdnů, anebo proto, že jste jim poslali málo hlasů. Tak na to mrkněte a my se za chvíli vrátíme.

0: No a my se blížíme do finále a právě v tuhle chvíli je ten nejlepší moment zeptat se na ty pikantní věci. Takže mě zajímá, nějaký pikantní historky nebo nějaký úplně šílený požadavky od umělců, který chtěli mít třeba něco v backstage nebo něco na stage. Máš tam něco takového?
1: No, já si myslím, že už nás jakoby nic moc jako nerozhází tím, jak to jako děláme dlouho, tak ty požadavky jsou víceméně jakoby stejný, takže už víme, kdo bude chtít tady nějaký vitaminový vodičky a podobně. Podobný nápoje, které jsou nesehnatelné v Čechách. Takže na to se snažíme jakoby být připravený. Ale já si pamatuju, že když jsem tak jeden čas pracovala na pozici artistka, tak mě vždycky jako bavily požadavky typu jako pohlednice z místa konání, kindrovajíčko nebo jako nějaký český
0: někdo,
1: sneky.
0: Reálně chtěl někdo kindrovajíčko. Mm-hmm,
1: je to tak.
0: To bych byla já upřímně, ale jak to, že soucítím.
1: Jo, je tam jakoby fakt toho spousta, vždycky to jako odhaluje to, jako, jak o tom kdo přemýšlí, ale zároveň tam bývají požadavky jakoby z managementu, takže tam jako přijedou pak umělci a vlastně ani nevědí, co tam měli jako napsáno, mm-hmm. že ještě jak tam vzniká ten prostředník mezi tím. Takže se to jako různí, no. Ale jakoby máme tam samozřejmě lidi, u kterých víme, že když přijdou do backstage, že the party is coming, takže se snažíme být připravený na všechno a zároveň nějak pracovat i s tou atmosférou v té backstage toho, jaký tam jsou jakoby vztahy mezi těma lidma, aby to i pro ně bylo komfortní a měli z toho super zážitky.
0: Takže máte se takový jako kontrast, vlastně někdo chce vodku, někdo chce vitaminovou vodu.
1: Přesně tak, přesně tak. Někdo chce jakoby klídek a být zavřený a hnedka po show odjet a někdo přijede o dva dny dřív a skončí o týden později. Takže je to tam určitě velký jako inkubátor celého toho jako přátelství a celý té scény. Vzniká tam vždycky spoustu jako různorodých projektů i v rámci právě Lety trolu, takže to nás vždycky nejvíc těší, že si to nejenom fanoušci, ale i ty umělci si takhle užívají.
0: Máš ty sama třeba možnost se s umělcema takhle jako potkat, když probíhá festival?
1: Jo, určitě jo. My si myslím taky, že máme každý v tom týmu jako pár nějakých jako artist, se kterýma se jako známe na té osobní rovině, ať už je to v návaznosti na nějaký mejdan, který jsme spolu zažili, ať už je to v návaznosti na nějaký jako další projekty. Jak jsem zmiňovala, právě třeba Kama a Krukid jsou teď našima ambasadorama, takže s nima jako jednáme na týdenní bázi jako v nějaký pracovní rovině, takže to se pak samozřejmě prolíná i do toho jako osobního setkání. A tak, takže já určitě jednou si pamatuju, že jsem prováděla Jeremyho s Upbeats po Praze a od té doby jsme jako kamarádi vždycky, když se vidíme, tak když vím, že je jeho jako čas, tak ho jdu pozdravit do té backstage a je to super, no.
0: A je takhle někdo z umělců, kdo tě třeba jakoby překvapil, když jsi ho potkala, ať už pozitivně nebo negativně?
1: No, musím říct, že mě tam jakoby nikdo negativně určitě jako nepřekvapil, že vlastně ta atmosféra tam je vždycky skvělá a umělci jsou jako vždycky vlastně vděční a jakoby milí. Spíš tam je jako nejhorší to dohadování se před tím, než dojde k tomu dílu a pak na místě už jsou většinou jakoby všichni super milí a pamatuju si, že třeba AMC je opravdu vždycky jako strašně milej, s úsměvem od ucha k uchu a to mě vlastně vždycky překvapí, protože si říkám, jak cestujou.

0: celou dobu lítají z jednoho hraní na druhý, že to musí být taky dost vyčerpávající, tak se snažíme pro ně mít pochopení a dávat jim dostatek prostoru, ale vždycky jako většinou přijdou s dobrou náladou.
1: No tak to je skvělý. Tak kdybys třeba příští rok měl nějaký takovýhle historky, tak my si určitě rádi schováme i na ten další rok.
0: Určitě, dneska jsem tady po třetice, do třetice všeho dobrého, ale určitě můžeme zahájit další třetici i příští rok.
1: A vlastně na festival se sjíždí lidi z celého světa. Mm-hmm. Mapujete si nějak, jako odkud k vám lidi jezdí? Máte třeba někoho, kdo víte, že přijel jako úplně z obrovský dálky?
0: Mm-hmm. No rozhodně to mapujeme, no to jako jinak vlastně už asi nejde ani dneska, ale... Různě se nám to jakoby mění ten poměr, ale my jsme obecně mývali jako přes 70% třeba návštěvníků ze zahraničí. Mm-hmm. Takže ta česká základna byla jako menší. Ta se nám teď zvětšuje, což máme radost, ale...
1: Tak to má být. Přesně tak. Pořádně.
0: Přesně tak. Support your locals.
1: Přesně tak.
0: Ale co se týká těch návštěvníků ze zahraničí, tak pravidelně k nám jezdili lidi jako ze Zélandu, z Austrálie.
1: To jsou docela dálky, ale tak, jako takže... tady do naší malé republiky.
0: Jo, my jsme s nimi vždycky pak jako jsme jich pár odchytali a nějak jsme se s nimi o tom bavili a oni říkali, že vyráží jako na festivalový léto do Evropy, takže oni jakoby okay. projedou i další festivaly, navštívají u toho jako evropský země a je to pro ně jako takovej eurotrip prostě letní.
1: Takže evidentně podle Austrálie a Nového Zélandu to v Evropě děláme mnohem líp.
0: No, je to tak, asi jo, ale už se podle mě už se trochu okoukávají a taky se to tam jako u nich rozjíždí, no, ale jinak máme ještě dost návštěvníků Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, samozřejmě ty sousední státy. Británie to trochu slábne teď, ty tam mají zase jakoby svoji jako scénu, která se tam teď rozrůstá, takže tam asi spousta návštěvníků zůstává spíš u nich. Možná je to i tím, že to cestování je vlastně jakoby náročnější, takže my jsme rádi, že se nám rozrůstá jako hlavně ta česká základna, že se nám podařilo je zase jako přilákat zpátky.
1: To je dobře, tak to má být. Když je to u nás, tak by tady mělo být nejvíc nás přece.
0: No určitě a zároveň jakoby my doufáme, že i tím, že máme letos třeba ty Pendulum a Chasing Status, že by to mohlo oslovit i jako fanoušky, který s Lety trolem začínali v roce 2008 na Pískovně Oplatil a mohlo by to jakoby zbudit i nějakou nostalgickou vlnu a přijít si jako zazpomínat a podívat se, jak ten jako festival vyrost, ale jako ta atmosféra a to jádro toho vlastně jako ten kvalitní drumbase zůstává furt stejný. Jiný, takže si říkáme, že by mohla přijít takováhle druhá vlna našich návštěvníků.
1: No tak to se moc těšíme. Já osobně se teda těším, co jste si letos připravili, protože říkala jsem si, pojedu a teď už jsem jako 100% rozhodnutá, že tam jako musím bejt.
0: No,
1: takže
0: tak
1: těším se, co všechno tam zažiju letos. A vy nám nikam neodcházejte, protože právě teď vám pustíme top 3 klipy tohohle týdne.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica s beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
6: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
7: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
11: Víte u nás v Naked Attraction.
12: Někdo říká, že je láska slepá.
13: Tam něco vidím.
14: Pěknou dlouhou předkošku.
13: Masakr.
12: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
11: Wow, pěkně.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Tenhle pohled miluji.
12: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Delta letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technik závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algida manie.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Mine.

0: Kraft, tři kusy v balení za 67,90 a Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bakárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nájkový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: A dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
18: Ty prďo.
19: Wow.
20: Prosím.
17: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
21: Akorát ho chytit.
22: Zaujímavé.
17: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D, nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43. A 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem.

0: Zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
5: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
12: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yeah! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty brďo.
8: Wow.
9: Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
10: Akorát ho chytit.
11: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
11: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
10: KFC Drive-thru.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádoby

0: Dobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yes! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
3: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty prdě.
7: Wow.
8: Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: But when you were a kid, when did you realize that like you loved singing so much? Like, did you have any idols or?
1: Yeah, I had teachers. Like I had masters. Like for me, I grew up in a big family, Tanya, with like not so like financially. I didn't feel poor, but we were pretty like, my mother was, really struggling, but so there was no like, I'm going to music school, So I
0: Yeah.
1: had to find my teachers, and I had like teachers like Whitney Houston and Celine Dion and all of those that, because my mother had vinyls that she listened to, but she wasn't really sure what it was. She was just like, this is something, I just, I listened to those and I copied and I just did what they did. And that was where I did hour after hour after hour, Tony, after school, just listening and copying and learning.
0: I think it makes a lot of sense though, like hearing like how, the way that you sing, like it makes so much sense, like Celine Dion, like
1: Yeah, so I have that dynamics. That's my voice. Like that's what my voice has a specific purpose. If we look at it from a nomadic perspective, different voices have. If you listen to Billie Eilish, for instance, hers is very soft all the way. She doesn't have these big dynamics. Hers
0: yeah.
1: is like a cushion. It's like a cushion of soft, soft energy doing like this, stroking you. But so that is the purpose of it. It's very comforting. My voice and my dynamics has a different purpose. No, really. Like what I do is I my voice and my way of singing is more of releasing stagnation from the body.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
11: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
10: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
13: Chcete taky svých 5%?
12: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
14: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Banány kilo u nás s apkou za 19,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
18: Ochutnejte Excellent krůtí trhané za 119,90 nebo burger Angus za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
19: Nevyrábíme auta.
20: Cože?
19: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
21: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
22: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
23: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
24: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
23: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
25: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
23: Jasně.
26: Co je to virtuální baterie?
27: Virtuální baterie ukládá...
28: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
29: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.
30: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
31: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou...
32: Očko ti doporučuje.
33: Napal první minutu, pak si odpočneš.
34: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
33: Přidej.
35: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
36: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
33: Po minutě a půl umírám.
37: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
38: A on jich nanepil tlak, média.
39: Kdo to tomu psychicky unesí?
40: A před čím teda utíkáš?

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

$1 billion. The question is, who let the dogs out?

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
9: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
5: Jo, ale jak to vlastně začalo?
4: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Já jako

0: hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prďo.
9: Wow.
10: Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Čas na rodinu. Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
0: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
0: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc. Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou

0: ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
4: Hned tam jedu.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.

to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
4: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení

0: tržba mizí.
1: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
0: A dost. Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne. Tady podpísek.
2: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
6: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Tady se vám blíží splátečka.
4: Ale nestraš.
2: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Ten den změnil úplně všechno.
0: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 14,90 Kinder vajíčko a Tatra trvanlivé mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
1: Birgo!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Ano?
7: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
3: své peníze převést na bezpečný účet.
4: Kdo volá? Brankář?
7: Bankéř.
4: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: A mi řekni, co chceš?
4: Nemáte? Tak tu máte.
2: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.

drahá říká: miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na...

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

0: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady!
3: No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
2: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady!
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například matrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní matrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
13: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
17: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
18: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
19: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává.

0: život.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravát.
5: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart. Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.

Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou před kočku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extra...

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

vlase, tak není prostor už je zastavit včas. Něco říct nápad nebyl nejlepší, zdá se, jenže to nevrátíme, sklapla už past.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské

0: lidské nadšení o kus dál. Tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem! Řekni to všem!
6: Jsou tady!
5: Jo, jsou tady!
7: Jsou tady! Tak leď!
6: Jsou tady!
7: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady!
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Beer Go!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
5: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
8: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je doprava.
16: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
17: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Vítej u nás v Naked Attraction.
19: Někdo říká, že je láska slepá.
20: Tam něco vidím.
21: Pěknou dlouhou předkošku.
20: Masakr.
19: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
18: Wow, pěkně.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Tenhle pohled miluji.
19: Každou neděli ve 22 hodin.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maško,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrana.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
27: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
23: Nech do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.
0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: I had to get the whole carton.
5: Welcome.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujeme.
3: To je dopravář.
5: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Dovolená, lážo, plážo.
13: Je to leháro, když platíš na třetinu.
14: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
16: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
17: Očko ti doporučuje.
18: Napal první minutu, pak si odpočneš.
19: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
18: Přidej, přidej, přidej.
20: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
21: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
18: Ty po minutě a půl umíráš.
22: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
23: A on jít na nepilu. Tlak, média.
24: Pojď to tomu, do tomu psychicky unesit.
25: A před čím teda utíkáš?
0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
4: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
6: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za

0: Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
8: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
9: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
10: Očko ti doporučuje.
11: Napal první minutu, pak si odpočneme.
12: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
11: Přidej.
13: Neostává nikdy zápasu, ty musí být v boji.
14: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
11: Po minutě a půl umírá.
15: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
16: A on jich nanepil tlak, média.
17: Kdo to tam do toho psychicky unese?
18: A před čím teda utíkáš?
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty prďo.
21: Wow. Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Vikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrana.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Nálikový látky až po samotným přelomu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Nech do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost. Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady podpísek.
14: Ne, ne.
15: Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
16: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
17: Ano?
18: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
19: své peníze převést na bezpečný účet.
20: Kdo volá? Brankář?
18: Bankéř.
20: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
19: Cože?
20: Nemáte? Tak tu máte.
3: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
21: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
22: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
23: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
24: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
25: Tady se vám blíží splátečka.
26: Ale nestraš.
24: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
27: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
28: Birgo!
27: Skoč po hlavě.
2: bojuje za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
13: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
25: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
26: Záhada, co?
27: Ty už mě nemiluješ?
28: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René
5: Dan,
4: Monika Tymková,
5: Petr,
4: Švancara,
5: Martin,
4: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

lista. Dime si estás lista.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo,
6: ale jak to vlastně začalo?
8: Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
9: Už jsi byl na tobogánu?
10: Jasně, nejsem žádná bačkora.
11: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
12: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
13: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Vítej u nás v Naked Attraction.
2: Někdo říká, že je láska slepá.
1: Na mě co vidím?
3: Pěknou dlouhou předkošku.
1: Masakr.
2: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
1: Wow, pěkně.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
2: Každou neděli ve 22 hodin.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrada.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: She's got that look in her eyes.
17: Enrique Iglesias.
16: Like she wants to mess around. Enrique. Talk to him.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo.
2: Vítejte v Naked Attraction, hřišti fyzické přitažlivosti, kde se touha setkává s pokušením. Podívejme se, které pokušení si vybere náš nezadaný.
4: Ale co, kde mám začít? Co mám říct? No tak. Jsem Jan, je mi 33 let a jsem z Kolína nad Rýnem. Popsal bych se jako bon vivant, nemám stále zaměstnání. Dělám od všeho něco a docela si s tím vystačím. Co se týče seznamování, jsem otevřený člověk. V roce 2017 jsem měl náladu na partnerku. V té době jsem byl 3 roky sám a pak mi přišel e-mail z Love Island, tak jsem si řekl, jo, proč ne, přihlásím se. No a pak jsem byl v Adam hledá Evu 2018 a teď naposledy Dating Naked, což bylo v roce 2022. Mezi mé koníčky nebo zájmy patří fitness a také rád maluji. Pocházím z vesnice, kde je kousek les, někdy je čas vypnout, jít se projít do lesa a prostě relaxovat. Už 8,5 roku jsem sám a rád bych měl po svém boku partnerku. Jsem na jižanské ženy s křivkami, ale aby byla drobnější, měla velký zadek, kudrnaté vlasy a byla milá. Ano, to by byl typ ženy, za kterou bych se určitě otočil a podíval se za ní znovu. Už se nemůžu dočkat, až uvidím, co mě čeká v boxech. A je to tady.
2: Vítej, drahý, já ne takový vysoký pohledný muž. Proč jsi tu dnes se mnou?
4: No, protože to zatím nevyšlo. Proto jsem teď tady a zkouším to znovu.
2: Výběr je celý na mě?
4: Na tvou zodpovědnost.
2: Správně. Pojď na tuhle pozici, pojď sem, pojď, protože odtud se nejlépe kouká.
4: Skvělé, už se to rozjíždí.
2: Máme 5 barevných boxů, zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. Začneme spodními částmi těla, pak přejdeme k horním a nakonec k obličeji. A než se dostaneme do velkého finále, musíš se v každém kole rozloučit s jednou dámou, až nám na konci zůstanou 2. Než si mezi nimi vybereš, svlékneš se také, na což se opravdu těším. A milé dámy v boxech, jdeme na to. Spodní části těla. Nahoru s tím. Nech to na sebe působit. Která spodní část tě nejvíc přitahuje?
4: Řekl bych v první chvíli červená.
2: Dobře, tak jdeme nejdřív červené. Proč červená?
4: Proč červená? No, hezké nohy a také jsou trochu potetované.
2: Pubické ochlupení. Jak ty to máš? Je to už jen důležité, nebo je to jedno?
4: Je to v zásadě jedno. Na rozdíl od Jana dává každá třetí žena a polovina mužů přednost důkladnému oholení partnera v intimní oblasti. Ti, kteří se rozhodnou pro její depilaci, by však měli raději navštívit kosmetický salon. Celých 38% domácích depilací provází nehody, jako jsou zarostlé chloupky a spálená varlata. Au! Pokud dojde na orální sex, pak by možná to, co ochutnávám, mělo být radši trochu oholené.
2: Co tam chceš ochutnávat?
4: To, co tam má?
2: Dobrá, co říkáš na dámu ve žlutém?
4: Velmi krásná pleť, krásné tetování. Zvlášť se mi líbí to na ruce. Ano, líbí se mi moc, co tam vidím.
2: Pojďme k dámě ve fialové, co má krásné růžové nechty. Přemýšlíš?
4: Jasně, musím popřemýšlet.
2: No tak prosím.
4: Růžová je i moje nejmilejší barva.
2: Ano?
4: No, řekl bych, že jsem spíš na tmavší pleť, spíš středomořská než evropská a nordická.
2: Dobrá, pojďme k zelené.
4: Také moc hezké nohy. A všiml jsem si trochu pubického ochlupení.
2: Vzrušující vulva, řekl bych.
4: Ano, nabízí se.
2: Nabízí?
4: No tak.
2: A k čemu?
4: Možná na trochu hrátek? To mě oslovuje. Rozhodně.
2: No dobře. Pojďme raději k dámě v modrém, ano?
4: Také má moc krásné nohy. Všechny mají krásnou pleť a nohy. Nechty neřeším, jsem spíš na přírodní, ale to je všechno v rámci možností, takže nemám problém, že by se to nedalo zvládnout.
2: Tak Jane, pojď ke mně. Vidíš pět krásných, milých koťátek. Řekni mi, která barva musí jít domů.

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
1: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
7: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj! Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
8: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravác.
14: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám.

0: A jen s námi máte nově kryt i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
1: 18. Očko tě zve do kina.
2: Venku se toulá sériový vrah.
3: Nahoďte úsměv.
4: Já ti dám, že se budeš smát.
3: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
4: Yes! Obejmeš mě?
5: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
4: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
3: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
6: Víte u nás v Naked Attraction.
7: Někdo říká, že je láska slepá.
8: Na mě to vidím.
9: Pěknou dlouhou předkošku.
8: Masakr.
7: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
8: Wow, pěkně.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Tenhle pohled miluji.
7: Každou neděli ve 22 hodin.
11: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
12: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
13: E-kondomy.
12: E-kondomy.cz.

0: Lila.
1: Fialová.
2: Dáma ve fialové, proč fialová?
1: Proti ostatním čtyřem mě ze začátku nadchla nejméně.
2: Ostatní tě nadchli víc.
1: Určitě ano.
2: To je Sabrina, 37 let, z Okenheimu. Pojď mezi nás. Podívej se. Sabrinu jsi mohl přivázat na vodítko.
1: No to jsem mohl.
2: Sabrino, moc děkuji za spolupráci. Takže zase někdy ahoj.
3: Jan očekával naprosto otevřenou osobu, která je připravená na všechno. Bohužel nechápu, proč se mu líbí tmavší pleť, protože kdo by nechtěl sněhurku? Myslím, že kdybych došla okolo dál, dokázala bych ho ohromit, neunesl by to.
2: Milý Jane, zbývají nám ještě 4 dámy a teď se dostáváme k další vzrušující části, a to k horním partiím. Milé dámy, ukažte nám své krásné horní části těla.
1: Ano, vidím tam některé hezké prvky.
2: Ke kterému boxu chceš jít jako první?
1: Nejdřív jdeme k modré, jo?
2: Modrá. Tvé přání je mi rozkazem. Proč modrá?
1: To nejsou pravá prsa.
2: Cože?
1: To tak z dálky typuju.
2: Myslíš, že jsou umělá?
1: Proto bych rád šel blíž, abych se přesvědčil.
2: Dámo v modrém, máš upravená prsa? Ne, líbí se ti?
1: No já mám rád přirozenost. Upřímně řečeno, byly by pro mě příliš velké a objemné.
2: Tak pojďme zase po směru hodinových ručiček. Červené.
1: Dvě krásná přírodní prsa.
2: Hodně blond vlasy.
1: Vidím, ano.
2: Vidím hada. Co by to mohlo znamenat, Jane?
1: No, hadi jsou samozřejmě také nebezpeční, ale já sám mám také vytetované 2 hady.
2: Stojí ti bradavky? To je kvůli mně nebo kvůli holkám?
1: Tak to bude určitě holkama.
2: Jak podle. Dáma ve žlutém? Moc hezký piercing bradavek.
1: Ano, mě také hned pozitivně oslovili. Přijde mi to pěkné.
2: Pojďme blíž.
1: Jsou trochu míň vidět bradavky, ale
2: jsou hezké.
1: Vypadají podobné těm v červeném boxu.
2: A piercingy bradavek na prsou, líbí se ti nebo vadí? Máš s nimi nějaké zkušenosti?
1: No kde jinde by mohl mít člověk piercing bradavek?
2: Nevím, chtěl jsi mě jen poučovat?
1: Ne, jen se ptám.
2: Jsem prostá dívka z venkova, nic moc nevím. Řekl bych, že se vrátíme k dámě zelené.
1: Také krásné. Všechny mají štíhlá bříška, jsou sportovní. Moc pěkná, malá, přírodní prsa. Opravdu pěkná. Připadají mi.

0: i tak přirozeně krásná. Stojí sebevědomě, rovně, nehrbí se a nestydí se.
1: Takže ne tak jako já?
0: Tady přece nejde o tebe.
1: Milý Jane, musíme učinit další těžké rozhodnutí, protože nám zbývají 4 dámy. Která dáma musí odejít teď? Aha, jasně.
0: Myslím, že v tom mám jasno.
1: Dobře.
0: Modrý box. 4 ženy, 3 jsou přírodní a 1 ne. Tím pádem jsem se rozhodl pro ty 3.
1: To je 31letá Eileen z Kolína nad Rýnem.
0: Taky jsem z Kolína, ahoj.
1: Děkuji pěkně, že se zúčastnila, ahoj.
2: Jan teď o něco přišel. Kdyby mě viděl celou, myslím, že by si vybral mě. Často slýchám, že mám hezké nohy, ale stejně mi to od něj přišlo milé. Muži si spíš myslí, že prsa mám moc hezká, zatím si nikdo nestěžoval. Jiný prostě mám větší.
1: Takže, milý Jane, je čas na hlavní bod našeho pořadu, a to na tváře. Milé dámy v boxech, uvidíte Jana poprvé a i my vás uvidíme poprvé. Tady jsou ty tváře. Takže, který box bys chtěl vidět jako první?
0: Pojďme rovnou k červené.
1: Dobře, s radostí. Proč červený box?
0: No tak nějak ty culíky, ty brýle, to srdíčko na krku, nějak mi přijde zajímavá. Rozhodně zajímavá.
1: Taky ti přijde trochu nezbedná?
0: No, každopádně bych řekl, že to všechno k sobě pasuje.
1: Celkový obrázek.
0: Ano, estetický.
1: Líbí?
0: Ano.
1: Dobrá, co říkáš dámě ve žlutém?
0: Také moc sympatický úsměv, má krásnou tvář. Celkový obrázek také zapadá do sebe.
1: A Jane, pokud si to ještě neviděl, ukážu ti něco. Zvedla bys trochu bradu malička?
0: Pojď se udělat.
1: Co to může znamenat? Řekni mi to. No neostýchej se, vysvětli mi to.
0: Třeba, že má ráda na sobě sperma?
1: On řekl sperma.
0: No, když se tak ptáš.
1: Sperma.
0: Pojď se udělat.
1: No třeba to znamená něco jako pojď něco dělat.
0: Třeba se ten tater přepsal.
1: No, já taky někdy neumím psát, takže to přesně nevíme. Jak se ti líbí dáma v zeleném?
0: Atraktivní žena.
1: Bruneta.
0: To je, stejně se mi líbí. Bruneta.
1: Já vím. Takže řekni mi, co ty na ní?
0: Atraktivní, krásná.
1: Co si myslíš o těch velkých, zářivých očích?
0: Kukadla jako zrcadla.
1: Září přes celý obličej. Možná i kvůli tobě.
0: Možná, možná.
1: Než se dostaneme ke zlatému hřebu, musíme se ještě rozloučit s jednou dámou, Jane. Věnuj mi chvilku a řekni mi, se kterou se musíme rozloučit teď.
0: Asi už vím.
1: Ano? Dobře.
0: Bohužel ten zelený box.
1: Zelený.
0: U 3 tak sympatických žen to bylo vážně těžké. Jsem na trochu drobnější, proto jsem se rozhodl pro tyhle 2.
1: 36letá Olga z Ebersbachu. Pojď k nám. Znáš to tam?
0: Ne.
1: Já myslel, že to zní přesvědčeně. Ebersbach.
0: Ne, já to ještě neslyšel. Ahoj, Jan, těší mě.
1: Všechno dobré.
0: Čau,
1: pozdravuj v Ebersbachu.
2: Jan určitě o něco přišel, protože by se na rande se mnou rozhodně dobře bavil. Na rande se mnou nikdy není nuda. Nikdy nedojdou témata, o kterých se dá mluvit, a navíc je to zatraceně zajímavé. A kdo ví, jak to dopadne? Myslím, že Jan si vybere žlutý box, protože ta uchazečka se nejvíc blíží jeho ideálu.
1: Takže, Jane, než se rozhodneme pro 2 finalistky, pošlu tě do zákulisí a požádám tě, aby ses tak

0: Je svlékl a pak se vrátil. Tak zatím. Počítám minuty. Z pěti krásných žen zbyly dvě. Sebevědomá Lara má srdce ne v krku, ale na krku, zatímco jí rivalka Nika má piercing bradavek. Která z nich dobude Janovo srdce? Niko, Laro, jste finalistky. Která z vás myslíte, že uspěje? Máte na to názor?
1: No, chci říct, že jsme obě dost sexy a řekla bych i dost podobné typy.
0: Nebudu vás už déle napínat a řeknu. Vítej zpátky, milý Jane. Už je tady. Prosím, pojď ke mně, Jane. Vidíš, je tu asi 250 tisíc tetování všech tvarů a barev. Co si o tom myslíš?
1: Sexy, hezky velké.
0: Milý Jane, teď se musíš rozhodnout. Jen jedna kráska tě může doprovodit na rande.
2: To bude těžké, pořád jsou to dvě úžasné ženy.
0: Nika, Lara...
3: Víte u nás v Naked Attraction.
4: Někdo říká, že je láska slepá.
5: Tam něco vidím.
6: Pěknou dlouhou předkošku.
5: Masakr.
4: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
3: Wow, pěkně.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Tenhle pohled miluji.
4: Každou neděli ve 22 hodin.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po sadnutím přilnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: A dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
0: Jen jedna kráska tě může doprovodit na rande.
2: To bude těžké, pořád jsou to dvě úžasné ženy.
0: Nika, Lara.
2: Beru Laru.
0: Dobře, milá Niko, děkuji za účast a vše nejlepší a možná někdy příště.
2: Moc děkuji, možná se ještě uvidíme.
0: Vše dobré.
2: Děkuji ti.
1: Jsem trochu zklamaná, že si Jan nevybral mě, protože ho znám z jiných pořadů a myslím si, že je super sexy. Taky se mi moc líbí, co o sobě řekl, bylo to zajímavé. Rozhodně mám náladu na lásku. Jsem připravená pokračovat v randění a najít své štěstí. Jestli to s Larou nevyjde, jsem tady. Nezapomeň.
0: To je vysněný muž. Těšíte se na rande?
1: Rozhodně.
2: Moc se těším.
0: Doufám, že to bude hodně vzrušující. Vše nejlepší a doufám, že se brzy uvidíme.
2: Díky moc.
0: Tak se mějte. Čau.
2: Rozhodně těžká volba. Nakonec to byly obě velmi sympatické ženy. V každém případě bych se bavil s oběma.
1: Je přesně můj typ, je hezký a vysoký a tetovaný. Má krásný obličej. Určitě to bude super. Máme dost společných zájmů.
2: Doufám, že na rande Laru poznám trochu lépe. Zjistit, co jí baví a tak. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Před rande si neurčím žádné hranice ani pravidla. Může dojít k fyzickému kontaktu? No samozřejmě.
2: Takže když to s Larou nevyjde, najdu si jinou buchtu. Prostě si chci s Larou hezky, přátelsky a vtipně popovídat a jsem přístupný čemukoli.
1: Na rande jdu uvolněně, bez přemýšlení. Celkově mě opravdu oslovuje. Nechávám to na sobě úplně znát. To je fakt super. Potěšilo mě, že jsi vybral mě. Děkuju.
2: Tak, na zdraví.
1: Na zdraví, tajně jsem doufala, že se oblékneš tak sportovně.
2: Přijde ti to sportovní?
1: Ano, přijde.
2: No já vůbec neuvažoval, co máš na sobě, nebo ne?
1: Ne, já jo.
2: Ale myslím, že se to hodí k tomu, co jsem z tebe předtím viděl.
1: To je dobře, jde to skvěle. Je moc milý a úplně, no ne úplně, ale jiný, než bych si myslela.
2: Mám docela hlad, pokud chceš, můžeme spolu na jídlo.
1: To by bylo skvělé.
2: Sedneme někde v klidu a pak uvidíme, co přinese večer.
1: To zní dobře.
2: Tak jo.
1: Tak vyrazíme?
2: Z toho jsem měl vážně radost.
1: Já taky.
2: Teda já jsem ale hladovej. Takže si nejdřív dám něco k jídlu, doplním energii a pak se uvidí. Večer s Larou může ještě pokračovat.
5: Porande?
2: No, jsem rád, že Laru zase uvidím. Byl bych rád, kdybych ji znovu viděl i včera. Bohužel z toho nic nebylo. Dobré ráno.
1: Dobrej.
2: Obejmeme se? Pak jsem doufal, že dostanu další zprávu na Instači nebo mobilu a pak si večer dám sklenku vína a uvidíme, jak se večer vydaří. Ale neobjevila se.
1: Nepřišla jsem. Co naděláme, no? Ne, už jsem se mu omluvila a řekla jsem, že si to setkání vynahradíme a... Co dál? To netuším. Stejně se ještě pořádně neznáme. Teda, trochu jsme se poznali. Myslím, že se každopádně... Máme rádi. Alespoň myslím.
2: Jo, každopádně.
1: Přesně.
5: Nikdy nemůžeme říct, jak se kyvadlo vychýlí, ale jedno mohu říct. Muže nebo ženu svých snů s největší pravděpodobností najdete v Naked Attraction.
2: Pro stanici O vyrobila Go TV ve studiích Bear.
19: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. Ekondomy. Ekondomy.cz. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. Ekondomy. Ekondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
5: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
1: Ajajaj.
5: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky? Kvůli mně nebo kvůli holkám?
2: To může být jenom holkama.
5: Jak podle? Umí s ním hýbat?
2: Toro.
1: Promiň.
5: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
2: Naked Attraction, Německo. Od letošního roku jsem ze svého mobilu vymazal všechny aplikace, protože stejně pořád dostávám obrázky penisů. Proto teď chodím spíš do baru nebo do tohoto pořadu. Jsem Filip, je mi 38 a jsem z Mnichova. Pracuji jako maskér v mnichovském divadle Volkstheater. Jsem smyslný, vtipný a jde mi o to být barevný, prostě vyčnívat, křičet do světa. Jako svůj druhý velký nový koníček jsem objevil svět travesty a v něm se zabydluji jako Fifi Comfort. Řekl bych, že od loňského léta se ze mě stal duchovní typ, protože hodně medituji. Vykládám si karty a také věštím. Ve volném čase se teď učím tantrické masírování. Při masáži jsem nahý, ale nejde o sex. Celkově jde o prožívání extáze a jakéhosi osvícení. Už přes 5 let jsem sám. Abych byl upřímný, chybí mi láska. Můj vysněný partner má asi 1,80 m. Hezké vlasy a pěkný penis. Jednou jsem byl na rande velmi zklamaný, když se svlékl do noha, protože lhal o velikosti svého penisu. Říkám si, tohle jsem si neobjednal.

0: Takže tady doufám, že najdu někoho, s kým to trochu jiskří a s kým bych mohl mít hezké rande. No a třeba se to vyvine v něco víc. No a kdyby to bylo s rozhodováním opravdu těžké. Mám v kapse kalhot. Také kyvadlo.
1: Milý Filipe, srdečně tě vítám. Jak se cítíš?
0: Bombasticky, jsem nadšený.
1: Je možné, že slyším trochu přízvu?
0: No jo, jsem původně z Lipska.
1: Ale žiješ v Mnichově.
0: Úplně přesně.
1: Asi masker ve Volkstheater.
0: Je to tak.
1: Jak dobře jsem dneska nalíčený a...
0: Jsi oslnivý.
1: To říkáš jenom proto, že ti dali 10 eur, nebo je to pravda?
0: No to ti teď nemůžu prozradit, ale vypadáš super.
1: Koťátko moje, jak má vypadat muž snů?
0: Pořád říkám, chodil bych sám se sebou.
1: Čili má vypadat nejméně tak dobře jako ty?
0: Přesně.
1: Čili řekl bych udržovaný, atraktivní, velký.
0: Vysoký jako já, Arty se k sobě musí hodit.
1: Ano.
0: Může být také trochu drsnější.
1: Ano.
0: Může se mu blízkat v očích.
1: Filipe, to začíná být vzrušující. Rychle ti vysvětlím pravidla. Máme 5 barevných boxů, začneme s spodními částmi těla, pak přejdeme k horním a nakonec k obličeji. V každém kole vyřadíš jednoho kandidáta, dokud na konci nezůstanou 2. Než si vybereš jednoho ze svých 2 favoritů, se kterým půjdeš na rande, svlékneš se. Jsi připraven?
0: Ano, jsem.
1: Jo? Teď ještě ne, Filipe.
0: Jasně, nejdřív ty chlapy.
1: Tak, Filipe, jdeme na spodní část těl.

0: Který bok tě nejvíc oslovil?
1: No, řekl bych modrý box.
0: Modrý? Tak jdeme k modrému. Tady má From Hell, z pekla.
1: Kde to má? A, tady dole.
0: Ještě trochu se sehni. No, z pekla. Co říkáš tomu penisu?
1: Ďábelsky dobrý. Dobré proporce.
0: Ano.
1: Krásně visí a ta předkožka.
0: Není obřezaný, právě jsem chtěl říct. To se ti líbí?
1: No jo, líbí. Sám nejsem obřezaný.
0: No dobrá, tak přejdeme k červenému. Jak se ti líbí?
1: No to křoví mi přijde zajímavé. Je takový načechraný.
0: To máš rád?
1: Jo, jo.
0: V dnešní době, řekl bych, takový duch doby, že se všichni muži a ženy hodně holí.
1: Já myslím, že u homosexuálů je zase v módě porost.
0: Ano?
1: U heterosexuálů spíš holí, ale myslím, že pořádné ochlupení také šíří feromony.
0: Co ty všechno víš?
1: No, vyznám se v pleti a chlupech.
0: No jasně, seš maskér.
1: Tak takovýto příčesek jsem ještě nedělal, ale roste mu to samo.
0: Tak pojďme dál, muž ve žlutém. Co ty na něj?
1: Má moc hezké nožky.
0: Co říkáš penisu?
1: Toro. Krásný exemplář.
0: S tím se dá pracovat?
1: No jasně, rozhodně dá. Řekl bych, že umím pracovat s každým.
0: Opravdu?
1: No jo, jsem oboustranný.
0: Jinými slovy, pro naše diváky, kteří to nevědí, rád dává i dostává.
1: Přesně, dostávám a dávám.
0: U tohoto exempláře bys radši bral nebo dával?
1: No tady bych radši dostával.
0: Dobrá, co říkáš na muže ve fialové?
1: Ten nemá vůbec žádné chlupy.
0: Ani na nohách.
1: Tam také ne, ale je hezký je vidět, že je svobodomyslný.
0: To signalizuje to pírko.
1: A také ten had.
0: Není had vždycky znamením zla?
1: Ne, smyslnosti.
0: A myslíš ve smyslu rajské zahrady?
1: No jasně, přesně tak.
0: A muž v zeleném. Co říkáš?
1: No, to koukám.
0: To byla reakce.
1: No má také velký přívěsek.
0: Kdyby měl, řekněme, menší, bylo by to vylučovací kritérium?
1: Myslíš malý penis nebo malá varlata?
0: Ano, když říkám penis, tak řeknu penis. Vždycky se stydím. Penis, malý penis.
1: Poradím si i s malým penisem.
0: Ano.
1: No, i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo.
0: Tak.

0: Pojď zpátky ke mně, Filipe. Přichází chvíle, kdy se musíš s jedním z těchto pánů rozloučit. Nech je na sebe chvíli působit a řekni, který muž ve kterém boxu má jít.
1: Rozhodnu se pro... Pro...

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them! Let
4: me get the whole carton.
5: Welcome.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Ice. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
0: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravát.
8: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
9: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a...

0: odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Do domácností našich

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj!
2: Beer Go!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
3: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: 18.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrada.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty brďo.
17: Wow. Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
20: Který muž ve kterém boxu má jít?
21: Rozhodnu se pro... Žlutý box.
20: Žlutý. 34letý Chris se Zangrenshausenu. Dal bych ti 3 hvězdičky.
21: Víc než 3. Zdravím.
20: Doufám, že teď aspoň trochu lituješ.
21: Jo, lituju.
20: Líbil by se ti?
21: Líbil.
20: Tak, Filipe.
21: Mám rád kudrdlinky.
20: Jo, Filipe, můžu jen říct. Děkuju za účast. Díky. Čau.
21: Vždycky je hloupé vypadat jako první, ale dobře, byl jsem hodně nervózní. Možná to byl ten důvod. Když jsem ho uviděl, bylo to parádní, rozhodně miláček. Rád bych se dostal okolo dál, protože myslím, že bych mohl ukázat ještě víc. Takže zkušenost to byla pozitivní.
20: Filip, na stupnici 1 až 10, jak moc toho lituješ?
21: 11.
20: Milý Filipe, pojďme rychle dál, než skončíme v slzavém údolí. Teď se totiž dostáváme k dalšímu vzrušujícímu oddělení našeho obchodního domu s rozkošemi. Tedy do horního patra. Tak, pánové, napněte horní polovinu těla, protože přichází horní partie.
21: No...
20: Tak který muž tě nejvíc přitahuje?
21: Červený box.
20: Tak jde nejdřív k červenému. Proč červený?
21: Opět vidím chlupy a ty mu ten hrudník tak jako hezky, krásně modelují. Nevím, jak lépe to vyjádřit. Filip není jediný, kdo má rád načechrané. Podle nedávné studie se 58% homosexuálních mužů rádo zaplétá do partnerových chlupů. V závislosti

0: místnosti natypuje, kategorizují jako vidry, vlky nebo medvědy. Takže od Sydney po Berlín najdete gay bary s názvy jako Gorily v mlze, Vlčí bar a nebo Medvědí jeskyně.
1: Pokud se mohu zeptat, co by mohla znamenat šipka na té ruce? Kam má jako ukazovat?
0: No, třeba na ty žíly?
1: Myslím, že ne. Ukázal bys mi na chvíli paži? Myslím, že to začíná nabíjením, pak to pokračuje životem do nekonečna a pak to v určitém bodě skončí. To je ono, na poprvé jsem to pochopil správně. Tak je to. Je to tak. Tak přejdeme k fialovému.
0: Té hrudi bych se rád dotkl.
1: Může?
0: Můžu. Ano.
1: Co jsi nahmatal?
0: Cítím několik strnišť, nedávno se oholil. Nevypadá to, že by to nějak moc rostlo, ale... omlouvám se.
1: Takže dobrý.
0: No, omlouvám se. Dovedu si představit, že dělá travesty. To je dobrý polštář pod podprsenku.
1: Muž v zeleném. Jak se ti líbí?
0: Má velmi krásné bradavky, podobné jako já.
1: Chtěl bys takové tělo masírovat?
0: Ano, takové tělo bych rád namasíroval.
1: Rád se necháváš masírovat muži v zeleném? Takže teď tu máme další obrázkovou hádanku u modré.
0: Ano.
1: Co to o něm říká?
0: Něco pornografického, bych tak řekl.
1: Je to králíček? Králíček playboye, jako od Haga Hefnera?
0: Ta růže znamená romantickou povahu. A také ví, že život v určitém okamžiku skončí. No, myslím, že je to takový rošťák.
1: Zlobíš?
0: Ale sám o sobě říká, že je z pekla. No, to je jasně vidět.
1: Než přijdeme k obličeju, musíš se rozloučit ještě s jedním gentlemanem, což naše pravidla hry přísně vyžadují. Milý Filipe, se kterým se rozloučíme nyní.
0: Není to vůbec snadné. Jsem úplně rozpolcený. Já vážně nevím. Rozhodnu se pro... Zelený box.
1: Zelený? Proč zelený?
0: Je svalnatý a možný, ale možná postrádám trochu více ochlupení.
1: Dobře. 33-letý Benjamin z Königsburgu. Lituješ trochu, Filipe?
0: Trochu ano.
1: Líbí se ti?
0: Jo, hodně. Super charismatický úsměv, máš perky, náušnice a to ještě není vidět úplně všechno, ach jo.
1: No já nevím, to už je druhé špatné rozhodnutí. Nevím, co si s tebou nespočí. Moc děkuji za účast.
0: Díky, mějte se.
1: Čau.
0: Vážně bych si přál jít s Filipem na rande. To, že mi pochválil penis a varlata, jsem považoval za velmi pěkný kompliment. A vlastně jsem si myslel, že se dostanu dál. Myslím, že mě vyřadil, protože nemám ochlupení. Někdo to má prostě rád. No, tak co už.
1: Možná bych měl příště rozhodnout za tebe, abys to měl správně. Teď se dostáváme k další vzrušující kategorii. A to sice k obličeju. Tady jsou.

0: Božínku.
1: Ahoj.
2: Milý Filipe, ke kterému chceš jít nejdřív?
0: Rozhodně k fialovému.
2: Klidně. Proč fialový?
0: Protože má hnědé oči a úplně mu září.
2: Září na tebe?
0: Jo, tak trochu stydlivě a jakoby nevinně, je to vzrušující.
2: Nevinně?
0: No i když myslím, že takový není.
2: Myslím, že není žádné nevinňátko. Muž v červené. Jak se ti líbí?
0: Klidně bych mu dal nějakou paruku.
2: Co říkáš těm šíleně zářícím očím?
0: No,

0: Těch je toho hodně.
1: Co se v nich skrývá?
0: Hodně zkušeností, taková nezbedná povaha.
1: Co všechno ten Filip nevidí? A muž v modrém. Co si myslíš o muži v modrém?
0: Myslíš s modrýma očima? Ale jinak je takový mužný mačo, řekl bych. A má takový pěkný knírek a...
1: No. Dva hady na krku.
0: No jo, jo, tam jsem vlastně ještě nekoukal.
1: Kam se vůbec koukáš, Filipe?
0: Na ten knírek.
1: Aha, tak ty se díval na knír. Drahý Filipe, bude to vzrušující, protože se ještě dnes musíš rozloučit s jedním mužem.
0: To bude těžké. Můžu si vyndat kyvadlo?
1: Pro mě za mě máš o sebou?
0: No jo, mám ho tady.
1: Jo, takhle, já myslel, že budeš kývat něčím jiným, tak ty kýváš takhle.
0: Jasně.
2: Okay.
0: Takže?
1: To se kývalo dost rychle.
0: No jo. Je mi líto, ale fialový.
1: Muž ve fialovém, proč? Je to 45-letý Sergej z Essenu.
0: Ahoj. Rád jsem tě viděl a dotkl se zblízka.
1: Jak se ti líbí?
0: No, bral bych ho. Díky.
1: Tak díky a čau.
0: Čau, čau.
1: Vidíš ten zadek?
0: No jo. To bylo teda dost krátké zakývání. Mohl kývat o něco déle. U Filipa se mi líbila mezera v zubech a možná bych se na něj podíval i blíž. Ale odnesu si super zážitek. A Julian Štekl je také skvělý moderátor. No, musím přiznat, že na něj v dobrém budu vzpomínat. Na Rošťáka jednoho.
1: Takže, milý Filipe, než se budeš muset rozhodnout mezi našimi dvěma posledními favority, pošlu tě do zákulisí a ty se svlékneš. A pak se za chvíli zase uvidíme.
0: Inu dobrá.
1: Filip se dobral ke dvěma finalistům jen díky kyvadlu. A aby toho nebylo málo, vizuálně je od sebe lze jen stěží rozeznat. Podívejme se, s jakou metodou pro výběr ideálního partnera na rande přijde Filip příště. Milý Sevene, milý Kevine, jste finalisti. Jak se vám líbí?
0: Je rostomilý. Vypadá dobře a působí docela mile. Jo, fajn kluk.
1: A co myslíte, když máte mluvit o sobě? Kdo z vás uspěje?
0: Já myslím, že jsme podobné typy. Je každopádně vidět, že vkus má jednoznačný.
1: Musíme dát pozor, bral by vás oba. Nemůžu vám nic zaručit. Tak a je to tady. Vítej zpátky, Filipe. Tak, co na to říkáš? Začneš, Sevene?
0: To je těžké. Je krásný. Hezký chlápek. Tak se ukaž, můj milý.
1: Tady jsem.
0: No jo.
1: Jak se vám u něj líbí penis?
0: Vypadá fajn. Nemůžu si stěžovat.
1: Jo? Dá se s tím pracovat?
0: No to rozhodně.
1: Ty taky?
0: Jo, jo.
1: Když jsou kandidáti obzvlášť milí, zavádíme zvláštní kategorii. Pokud ti to dovolí, můžete se zkusmo políbit.
0: No já nemám nic proti, protože rád vášnivě líbám.
1: No tak výborně, jen se musím zeptat, jestli to chtějí. Ty koukáš na mě?
0: No pro začátek jo.
1: Ochutnávka polibku, začni s kým chceš.

0: co?
1: Tak.
2: Können beide gut küssen.
3: No, okay. Oba umí dobře líbat.
2: Du auch.
1: Dobrá.
0: So, du
4: ty
0: auch,
4: taky.
0: Für wen entscheidest du dich, Kevin?
1: Ty taky zjevně. Pro koho se rozhodneš, Kevina nebo Sevena?
3: Rád bych šel na rande.
4: Božinku.
1: Pro koho se rozhodneš, Kevina nebo Sevena?
3: Rád bych šel na rande.
4: Božinku.
2: Kevin.
4: S Kevinem.
1: Dobře, tak Sevene, děkuji ti za účast a možná se někdy uvidíme.
3: Jasně.
1: Moc děkujeme.
3: Díky za účast. Bavte se, bavilo mě to. Díky, díky, čus.
4: Myslím, že líval skvěle, naprosto skvěle. Byl jsem zvědavý, co ještě dokáže. Měl pěkný obličej a moc pěkného, tlustého pepína. No, bylo to hezké. Ale pokud jim to nevyjde, klidně může zavolat mě. Takže bye bye.
1: Tady máme dnešní pár snů. Přeju hezké rande. Mějte se hezky a bavte se.
3: Jo, děkujeme.
1: Tak zatím.
4: Kevin je velký a silný muž, má opravdu pěkný knír a několik tetování. A já je moc rád prozkoumám.
1: Filip je vizuálně 100%. Hodně vypadá dost dobře. Mám štěstí.
4: O test líbání jsem požádal sám. Rád vášnivě líbám a když se umíte dobře líbat, máte už hodně bodů.
1: Jo, myslím, že líbání je důležitý a test polibkem byl rozhodně dobrý nápad. Byl to krásný polibek.

0: A tady tě mám.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Teď oblečený?
0: Klidně se svlékni.
1: Hned?
0: Jo, tílko. Páni je vidět, že má i mužnou silnou stránku a to mě na něm vážně vzrušuje.
1: Na zdraví?
0: Na zdraví.
1: Nemyslel jsem si, že to tak zatraceně půjde.
0: Byl jsi hned na mužce.
1: Jo, děkuju za všechny ty komplimenty.
0: No vždyť to bylo všechno pravda.
1: Rande je pohodové, uvolněné, nic křečovitého. Máme si o čem povídat. Došlo mi, že je to zajímavý člověk. Občas dělám selektora u dveří klubu.
0: No, máš tvrdou slupku, ale měkké jádro, dá se říct.
1: Někdy ano, plyšový tygr. Takže můžu spát, probudit se, souložit, znovu usnout, probudit se, souložit, znovu usnout. Mezitím jím. Možná to není špatný nápad, jíst z těla je taky dobré.
0: No to určitě něco si objednáme.
1: Oba se rádi mazlíme a trávíme pohodové večery, takže ta atmosféra se už každopádně trochu vytvořila. Mám strašnou chuť tě políbit pořádně. Můžu?
0: No, ovšem.

0: Bylo to trochu víc než letmo, ne? To se mi líbí. Druhý polibek byl rozhodně lepší než v pořadu, protože teď jsme byli sami dva a byl trochu pikantnější než ten ve vysílání. Moc se mi to líbilo. Líbá opravdu fantasticky.
1: Tak se jdeme najíst a pak uvidíme, co večer přinese.
0: A po rande? Ahoj.
1: Ahoj. Přišlo mi úžasné, že máme tolik společného, i když máme věkový rozdíl. Ale v Berlíně už si toho zažil hodně, viď?
0: Takže nejlepší společná věc je hardcore mazlení, náš největší koníček.
1: Jestli to vydrží, nebo to bude jinak, to asi vždycky chce trochu času. Ale my si ten čas dopřejeme, až se znovu setkáme.
0: Jo, vyměnili jsme si čísla, myslím, že si budeme psát, posílat nahý fotky a tak.
1: Jo, dáme si videohovor.
0: Nikdy nemůžeme říct, jak se kyvadlo vychýlí, ale jedno mohu říct. Muže nebo ženu svých snů s největší pravděpodobností najdete v Naked Attraction.
1: Pro stanici O vyrobila GOO TV ve studiích Bear.
2: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Jak udělat?

0: Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz.
2: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
6: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
8: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
9: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
10: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj!
12: Birgo!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem.

0: Telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
4: 18.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
14: Ty brďo.
15: Wow. Prosím.
13: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
16: Akorát ho chytit.
17: Zaujímavé.
13: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
18: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. A jdeme na to. Startuje osmnáctka.
19: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
4: E-kondomy.
19: E-kondomy.cz.
18: Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
10: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
5: Aj.
10: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
7: To může být jenom holkama.
10: Jak podle? Umí s ním hýbat?
7: Toro.
5: Promiň.
10: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
7: Naked Attraction, Německo.
10: Vítejte v Naked Attraction. V našich boxech na vás čeká 5 nahých atrakcí. Uvidíme, kterou atrakci si vybere náš nezadaný.
7: Jo, to zvládnu. Jo, nemám tady. Tak už jo. Jo. Ahoj, jsem Steven, je mi 36, pocházím z Norimberku. Popsal bych se jako velmi ambiciózní, milující, trochu chaotický, ale za to jsem pro každou zábavu. Jsem samostatně výdělečně činný v oblasti cateringu a pořádání akcí v Norimberku a okolí. A vedle toho se pokouším trochu podnikat v oblasti nemovitostí. Domy a byty, které pak opět nabízíme k pronájmu. Jsem vášnivý sportovec, který opravdu, ale opravdu rád chodí do posilovny. Také tanec u tyče mi přijde skvělý a super vzrušující. Moje maminka měla hudební vzdělání. Byla sopranistka a učila mě hrát na klavír. Ale jak stárnu, priority se opět mění. A mým cílem je určitě znovu pravidelně hrát na klavír. Jak dlouho jsem sám? Asi už 3,5 roku. Mám rád milé lidi. Člověk toho člověka vidí a musí se smát. Spíš jsem zvědavý, koho můžu čekat dnes. No jo, tak na vidět.

0: No, dziewczata.
1: Vítej, milý Stevene, jsem rád, že jsi tady. Vidím vysokého, atraktivního mladého muže. Jak je možné, že jsi sám?
0: Tak za prvé hodně pracuji a v poslední době jsem nežil moc svobodně.
1: Máš i skrytý talent, hraješ neuvěřitelně dobře na klavír. Máš hbité prsty?
0: No to je půvabně řečeno. Víceméně si rád přehraju, co jsem slyšel v rádiu.
1: Bez not?
0: No bez not.
1: Tak to bych řekl, je talent. Pojďme ale za mnou na tohle místo. Milý Stevene, vysvětlím ti pár pravidel. Vidíš 5 barevných boxů, zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. Začneme spodní částí těla, pak přejdeme k horní části a pak k obličeji. V každém kole se budeš muset rozloučit s jednou dámou, dokud nezbudou 2 favoritky. Než se rozhodneš, kterou si vezmeš na rande, také se svlékneš a pak uvidíme, která s tebou půjde na rande. Takže, Stevene, moje otázka je, těšíš se na to hodně?
0: Ano, strašně moc.
1: Tak bych řekl, jsem se spotky těl. Teď už víš, do čeho se spustil.
0: Začneme zelenou.
1: Ano, pak půjdem po směru hodinových ručiček.
0: Určitě krásný tvar těla. Když koukám na vulvu, také se mi moc líbí. Pěkná.
1: Bravo, konečně někdo kouká hned na vulvu. Jak se ti líbí?
0: Rozhodně vypadá skvěle. Radši mám oholené, ale ta čárka není špatná. Vypadá velmi elegantně.
1: Dobrá, takže přejdeme k ženě v modrém.
0: Také mi připadá velmi atraktivní a má krásné nohy.
1: Jak moc se ti líbí u žen nohy?
0: Hodně mužů nějak berou nohy, já k ním nepatřím.
1: Ani já ne.
0: Určitě vypadá, že na sebe dbá. Je přitažlivá.
1: Teď jsem si všiml, že vnitřní štětké pysky trochu vyčnívají. Líbí se ti to?
0: Rozhodně mi připadá atraktivní, ale moc o tom nepřemýšlím.
1: Dobrá.
0: Kdybych chtěl nebo musel srovnávat.
1: Ano.
0: Popravdě asi atraktivnější vulvu má ona.
1: Ano.
0: Což ale neznamená, že tohle atraktivní není.
1: Dobrá. Žena v červené. Jak pak ta se ti líbí?
0: Pro mě je důležitý sport, protože mu věnuju hodně času. A je i příjemné si zasportovat společně. Teď nemyslím výkon v posteli, ale chodit spolu ve volném čase do posilovny, nebo běhat, nebo plavat. A všiml jsem si upravených nehtů.
1: Ano.
0: Mně přijdou atraktivní.
1: Dobrá, takže teď dáma ve žlutém.
0: Asi se budu opakovat a přijde mi hodně hezká.
1: To není vůbec problém.
0: Určitě hezké tetování, takové...
1: Ty nějaké máš?
0: Bohužel nemám, podle mě už je pozdě začínat.
1: No dobrá, pojďme k poslední dámě. Fialové.
0: Vidím krásnou postavu. A je vidět, že jistě sportuje.
1: A těmi nechty by jistě dokázala masírovat záda, podívej se. Škráb, škráb.
0: Trošku škrábat, no jo.
1: A kousat?
0: Škrábání a kousání nemůže být špatné, ale nemělo by být příliš okaté.
1: Dobře, máš to radši vášnivé a oduševnilé než moc.
0: Obojí je docela příjemné.
1: Milý Stevene, kdo teď musí odejít?
0: Určitě bych teď vyloučil.
2: Očko tě zve do kina.
3: Venku se toulá sériový vrah.
4: Nahoďte úsměv.
5: Já ti dám, že se budeš smát.
4: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
5: Obejmeš mě?
6: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
4: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
7: Víte u nás v Naked.

0: Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou před košku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
6: Kdo teď musí odejít? Určitě bych teď vyloučil červenou. Protože já prostě radši trochu křehčí.
7: Dobrá. 42letá Angela z Hallibrownu. Díky moc. Díky za účast.
2: Děkuju.
7: Vše nejlepší a víš, možná se ještě setkáme. Na každý hrnec najdu pokličku. Opatruj se, čau.
2: Jasně, že bych se ráda dostala dál, ale takový je život. Stevena bych chtěla, je docela roztomilý. Naprosto chápu, když se někomu líbí štíhlejší ženy. Každý asi má svou představu a když jí neodpovídám, byl by nesmysl, kdyby mě tam nechal.
7: Milé dámy v boxech, připravte se, pokračujem, Stevene. Vidíš to? Horní části těla. Nech to na sebe působit. Teď řekni, která tě nejvíc přitahuje.
8: Řekl bych, že prostě někde začneme a budeme postupovat.
7: S radostí, tak pojď zase k zelené. Neopouštěj vítězný tým.
8: Super sexy, jasně, hned jsem si všiml piercingu bradavek.
7: Líbí se ti?
8: Žena žádné piercingy mít nemusí, ale v bradavkách mi přijdou atraktivní. A má takový útlý pas.
7: Ano.
8: Tím samozřejmě vypadá hodně žensky. Krásný profilový obrázek ženy.
7: Tak pojďme k ženě v modré. Taky vidím piercing v bradavkách.
8: Řekl bych, že téměř stejný. Odtud to nějak vypadá, že má velký zadek, což rozhodně vypadá velmi přitažlivě. Na břiše má strije. Podle mě buď byla předtím těhotná, nebo hodně zhubla, nevím. Možná se ale pletu. Těžko říct.
7: Prsa jsou přírodní, řekl bych. Líbí se ti, když nemá uměle vylepšená prsa?
8: Obojí je pro mě přitažlivé. Jak přírodní, tak umělá prsa. Samozřejmě umělá prsa by radši neměla být do očí. Dají se, řekl bych, udělat různé tvary. Záleží na doktorovi.
7: Dobrá, tak přejdeme k ženě ve žlutém. Co říkáš? Vidím spoustu tetování. Mohla bys mi půjčit levou ruku? Děkuji. Podívej hrací karty. Co by to mohlo vypovídat o ženě ve žlutém?
8: To tetování mi přijde velmi atraktivní. Myslím, že nebude kožená, že se rozhodně baví a že se s ní dá pařit.
7: A ještě jeden, řekl bych, velký znak.
8: Každopádně prsa.
7: Krásná velká prsa, co jim říkáš?
8: Úplně jasně přírodní.
7: Přírodní.
8: Atraktivní, ale na mě je to skoro dost, kdybych si mohl vybrat.
7: Jak se dívám, máš velké ruce, nemyslíš, že by to zvládli?
8: No jasně, že zvládli.
7: No vidíš, jdeme k ženě ve fialovém. Co ty na ní?
8: Opět tělo atraktivní. A vidím vylepšená ňadra.
7: Ale líbí se ti, jak je má udělané?
8: Je vidět, že jsou nějak upravená. Jak bych to řekl, vzpřímenější. Ale i tak mi připadají atraktivní. Takže je to nakonec povrchní přístup. Existují různá krásná prsa.
7: Samozřejmě nejsme povrchní, ale jsme čtenářský koutek na hoty. A jako vždy se na tomto místě musíme rozloučit s jednou ženou.
8: Vážně, to není lehké, protože jsem...
7: To bude dobrý.
8: ...trochu rozpolcený, tak se rozhodnu pro modrý box.
7: Modrou? Proč modrou?
8: U ostatních tří účastnic se mi prostě líbí o něco víc postava.
7: To je 21letá Lucy z Berlína, pojď klidně k nám. Jak se ti líbí? Ahoj.
2: Hezký.
7: Děkuju, zlato. Čau.
8: Všechno dobré, ahoj.
2: Škoda, že už jsem vyřazená. Ráda bych zvládla ještě jedno kolo. Steven se mi vážně líbí, je to pohledný mladík. Ráda bych s ním šla na rande. Stát v boxu je velmi vzrušující, protože nevím, kdo přede mnou stojí a co se stane.
7: Takže, milý Stevene, stále nám zbývají tři ženy a milé dámy v boxech, nasaďte své nejlepší úsměvy. Tady jsou jejich tváře.

0: So,
1: tak,
0: welches
1: která
0: Gesicht
1: tvář se ti líbí nejvíc?
2: Když
3: to vezmeme to zprava.
1: Dáma v zeleném, jak se ti líbí?
3: Krásně si upravila oči. Arty jsou docela šik.
1: Zrušující ústa, červené rty k zulíbání.
3: Zvýraznila srděnkou, ale je krásná sama o sobě. Co na to říct jiného?
1: Dobře. Pokroč mě k dámě ve žlutém.
3: Ahoj.
1: Ahoj, miláčku. Dáma ve žluté.
3: Také moc krásná žena. Jenom jsem prostě na trochu přírodnější.
1: Ano,
3: rozhodně je vidět, že si nechala to nebo to vylepšit uměle.
1: To? Vypadá to tak?
3: Stejně atraktivní.
1: A co vlastně barva vlasů? Brunetky, blondýny?
3: To je jedno. Přijde mi to naprosto povrchní. Prostě se mi musí líbit.
1: Dobrá, tak popojdeme k dámě ve fialovém.
3: Také velmi atraktivní. Všechno hezky ladí.
1: Ano.
3: Každopádně má krásně udělané vlasy.
1: Krásné velké oči jako dítě.
3: To je svatá pravda, Juliane. Intenzivní oční kontakt dokáže při flirtování zázraky. Pro jednou opravdu záleží na délce. V průměru stačí 8,2 sekundy, aby se muži zamilovali. Pokud je však oční kontakt kratší než 4,5 sekundy, často to nezajiskří. Na druhou stranu příliš dlouhé zírání může působit agresivně a vtíravě.
1: Dobrá. Milý Stevene, pořád zbývají tři ženy, tři velmi odlišné ženy. A jedna z nich musí odejít, než se do finále dostanou poslední dvě. Takže je to teď jenom na tobě.
3: Ještě si je prohlédnu, ano?
1: Ale jistě.
3: Kdybych si teď měl vybrat, asi bych si vybral žlutý box.
1: To je Julia z Berlína, její 44. Pojď prosím k nám.
3: Ahoj, je mi to líto, promiň.
4: Všechno v pohodě.
1: Jak se ti líbí?
4: No, něco na něm každopádně je.
1: Všechno dobré, čau. Koukej na záda, taky hezké tetování.
4: Líbil se mi od pohledu. Možná trochu mladý, ale jinak mi sedí. Samozřejmě škoda, že už jsem mimo. Zajímalo by mě, jak vypadá nahý. Nejdřív jsem myslela, že už vypadnu, ale pak přišly komplimenty a znejistila jsem. No tak jsem to nechala otevřené až do konce a nechala se překvapit.
1: Přichází vzrušující chvíle, kdy se máš rozhodnout mezi posledními dvěma. Předtím tě ale pošlu do zákulisí, protože teď se svlékneš ty. Stevene, brzy se uvidíme a překvap nás.
3: Mile rád, Juliánku.
1: Steven si mohl vybrat z pěti nahých nezadaných. Do finále postoupili dvě. Dokáže nakonec zvítězit 21letá Maria nebo uspěje 37letá Abigail? Moje kočičky, jste finalistky, Abigail a Mario. Jak se vám líbí?
4: Je docela atraktivní. Jo, moc hezký. Těším se.
1: Ano?
4: Obrovsky.
1: Na co se nejvíc těšíš, Mario?
4: No samozřejmě na jeho velký charakter.
1: Ano, na velký charakter.
4: Jo, jo, přesně tak.
1: Dobrá. Máme ho tu zpět, náš muž snů.
0: Abigail,
1: co říkáš? Líbí se ti od pohledu?
4: Jo, hezký.
1: Fajn. Mario, které části se ti nejvíc líbí?
4: Hruď má hezkou.
1: Ano.
4: Líbí se mi i břicho. Všechno vypadá dobře.
3: Díky.
1: Takže, milý Stevene, kdo s tebou půjde na rande?
3: Čistě na základě pocitu. No, tak šel bych rád s oběma, to je jasné, ale rozhodl jsem se...
5: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi!
0: how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
0: Welcome.
7: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravát.
6: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
7: Už jsi byl na tobogánu?
8: Jasně, nejsem žádná bačkora.
9: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
16: Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
17: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
19: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
20: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
18: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
21: Osmnáctka.
22: Očko ti doporučuje.
23: Napal první minutu, pak si odpočne. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce. Přidej.
24: Neostává nikdy zápasu, ty musí být v boji.
25: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
23: Ty po minutě a půl umírá.
26: Škoda, že se to nedožil, tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
27: A on jich nanepil tlak, média.
28: Pojď to tomu, do tomu psychicky unesek.
29: A před čím teda utíkáš?
30: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty prďo.
32: Wow.
33: Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
34: Akorát ho chytit.
35: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
18: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
36: E-kondomy.
18: E-kondomy.cz.
37: Kdo s tebou půjde na rande?
38: Čistě na základě pocitu. No, tak šel bych rád s oběma, to je jasné, ale rozhodl jsem se pro Mariu.
37: Pro Mariu. Pak, drahá Abigail, děkuji ti za účast. A víš, že jsem strážcem všech krásek. Tak prosím, přijď zase.
39: Moc ráda.
37: Těším se, děkuji, zlato.
38: Díky, měj se krásně.
39: Objevím se?
38: Jasně.
39: Tak čau. Jasně, ráda bych šla se Stevem na rande. Je atraktivní a také je to můj typ. Takže je škoda, že to nevyšlo. Myslela jsem si, že je sexy. To, že mi složil tolik komplimentů a hodnotil mě docela příznivě, bylo opravdu dobré pro moje ego.
38: Teď musím svou drahou...
37: Jo, je to tvá drahá polovička. Můžeš jít sem ke mně, Mario? Máš rande? Těšíš se?
39: Ano, každopádně.
37: Takže, milý Steve, milá Mario, přeji vám krásné rande, ať už dopadne jakkoliv a uvidíme, jakou píseň lásky teď zahraješ. Bavte se dobře. Opatruj se a vše dobré.
38: Díky. Přitahovala mě její přirozenost. I to, že má piercing v bradavkách. To nechává prostor fantazii. Ano, obě měly přitažlivé postavy, ale já jsem si prostě myslel, že její tělo se mi líbí víc.
39: Když mi Steven pochválil tělo, byl to velmi milý kompliment. Ano, snažím se mužům líbit.
38: Mám z rande s Marií super pocit. Vážně se na to těším. Bude to pecka.
39: Zatím to mezi námi správně funguje a já se na to rande opravdu těším. Takže to bude vzrušující. V každém případě.
38: Myslím, že je to přirozená, hezká, super, krásná holka a všechno ostatní, co k tomu patří.
39: Takže jsem nadšená. Nemyslela jsem si, že si vybere mě, ale teď se na to rande těším.
38: Tak jsme tu jen my dva.
39: Jo.
38: Jsi nadšená?
39: Trochu. Sedí přede mnou vysněný muž, aspoň zevnějškem.
38: Jo, ale povahou nic moc, víš? To je mi opravdu líto.
39: Jo, tak co děláš, když máš volno?
38: Ve volnu rád sportuju.
39: Já taky.
38: Rád jezdím na motorce, trochu hraju na klavír a rozhodně jsem kávový závislák.
39: Já taky mám doma kávovar, můžu ti někdy pozvat na kafe i ke mně třeba.
38: No, to zní skvěle. Přinesla bys mi kafe i do postele?
39: No samozřejmě. Mám ráda, když je muž přímý. To se mi líbí. Trochu jako v Odstínech šedi. Myslím, že bych tě ráda víc poznala v soukromí.
38: No to klidně můžeme. Tak na naše rande.
39: Na naše rande.
38: Pocit ze zbytku rande je rozhodně velmi pozitivní. Těším se, co mě čeká. Snad to bude mít šťastný konec a i vyvrcholení.
0: A po rande?
39: Nejdřív jsme šli do klubu, pak do druhého klubu. Pořádně jsme to rozjeli. No to fakt zábavný večer.
38: Chemie funguje a myslím, že chceme vidět, jakým směrem se to může vyvíjet. Za sebe bych tě rád viděl znovu.
39: Já tebe každopádně taky.
38: A myslím, že dálka dneska není tak zlá.
0: A já se těším, že se uvidíme v dalším Naked Attraction.
1: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
2: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
0: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
39: Ajajaj.
0: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
38: To může být jenom holkama.
0: Jak podle? Umí s ním hýbat.
38: Toro.
39: Promiň.
0: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
38: Naked Attraction, Německo.
39: Šla jsem za svým tatérem a řekla mu, že mám volnou pravou půlku zadku. Přála jsem si tetování. A od té doby máme mini. Ahoj, jsem Tania. Je mi 27 a pocházím z Amerangu v Bavorsku. Pracuji jako erotická a tetovací modelka. Na Instagramu mám teď 81 000 sledujících. S tím se dá dobře žít a už rok jsem samostatně výdělečně činná. Takže se na svém Instagramu vlastně ukazuji taková, jaká jsem. A z toho mám radost jako hrom. Prostě řeknu, co chci říct, nebo tancuju po place a celé to nahrávám a vysílám. Dobrá otázka je, čím jsem ujetější než zbytek Amerangu. Protože v Amerangu jsou skoro samí staří. Takže je snadné být šílenější než všichni z Amerangu. A samozřejmě lidi s tetováním se na mě vždycky podívají, jestli dělám erotiku nebo ne. Přesně tak. A kdo na mě nereaguje pozitivně, může přejít na druhou stranu silnice. V červnu to bude tak rok, co jsem sama. Myslím, že v branži, kde pracuji, se těžko hledá muž, kterému to stojí.

0: Televize bude mít určitě větší pochopení pro to, co vlastně dělám.
1: Milá Tanjo, je hezké, že jsi tu. Jsi z krásného Bavorska a je to i slyšet.
0: Můžu to říct bavorsky.
1: To můžeš.
0: Ale nějak jsem se naučila mluvit spisovně.
1: Také jsi nechala udělat tetování na míru, co to je?
0: No, logo Naked Attraction.
1: Ne.
0: Ale jo, na zadeček.
1: Dobře, dobře, tak to pak podepíšu a můžeme to vydražit. Chci říct, no, myslím...
0: Jasně, jako můj zadek? Vydražit, to je sranda.
1: No, uvidíme potom. Teď ti vysvětlím pravidla a pak se podíváme na muže.
0: Tak jo.
1: Milá Tanjo, v barevných boxech už máme 5 vzrušujících siluet. Začneme spodní části těla, pak přejdeme k horní části, pak k obličeji a v každém kole vyřadíš jednoho kandidáta, dokud nezbudou 2 finalisté. Takže jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, juhu!
0: Rovnou k nejlepšímu kusu. Je to úžasné.
1: Takže Tanjo, otázka zní, který z našich 5 barevných boxů tě láká nejvíc?
0: Hned bych brala všechny. Prostě bych to tak obešla a podívala se víc zblízka.
1: Tak začneme zelený.
0: No, klidně.
1: Dobrá, tak jdeme k zelenému. Chlupatý, co ty na to, Tanjo?
0: No, mám doma spoustu různých kartáčů, takže se to dá pěkně rozčesat. Takže proti chlupům rozhodně nemám nic.
1: Vpravo má tetování, asi karta, nevím.
0: Myslím, že je to z komiksu, pokud se nepletu.
1: Díky, jsi chytřejší než já.
0: Počkáme, jestli je to opravdu tak.
1: A další důležitá věc, má obřezaný penis. Jaké máš preference?
0: U obřezaného penisu mi chybí čepička, abych tak řekla. Upřímně, když jsem měla něco s obřezaným a prostě to tak je, já nevím, moje haptika s tím nejde úplně dohromady.
1: Chybí čepička. Nikdy jsem neslyšel tak hezký název pro předkošku. A kdyby ses zamilovala do zeleného, jde to i bez čepičky?
0: No, on už by mi řekl, jak to má bez čepičky radši.
1: V Německu je obřezáno 10% mužů. Ve světě je tento podíl 4x vyšší a odstranění předkošky má dlouhou tradici. Například ve starém Egyptě ji odstraňovali před více než 5000 lety, protože obřezaný penis se lépe čistil. Pro domorodce byl tento zákrok rituálem na cestě k dospělosti. Jen Řekové měli jinou představu. Ti předkošku podvazovali nití, aby předešli zraněním při sportu. Eureka. U modrého bych řekl, že je akční. Nohy jsou napjaté a uprostřed je...
0: Taky vzrušující.
1: Velký penis.
0: No, ten je hezký a s tou čepičkou se mi líbí.
1: Ten naštěstí čepičku ještě má.
0: Přesně tak, tak rychle nezmrzne.
1: Umí s ním hýbat. Tanjo, on se hýbe.
0: To je super.
1: Umí i mluvit? Umíš? Řekni něco. No, řekni něco.
0: I koule jsou v poměru k té velikosti, ne? Sedí to.
1: Jo.
0: Už se mi to líbí a má i hezké ruce. Jsou vidět žíly, to mi vždycky přijde docela hezké.
1: Chtěla bys ho za ty ruce chytit?
0: V prvním kole bych nesahala.
1: Dobře, tak to nechám.
0: Možná sáhnout někam jinam.
1: Tak to teď nevím, Tanjo. Tak jdeme k červené. Ten nemá pubické ochlupení ani chlupaté nohy. Co ty na to?
0: Vypadá čistotně a má dobrý postoj.
1: Mužný.
0: Mužný, přesně, správně.
1: Nemá tetování, je to pro tebe důležité?
0: Tetování je erotické a samozřejmě mi dělá dobře. Ale bez tetování může zazářit i něčím jiným.
1: A jdeme ke žlutému. Tady vidím hezký šperk.
0: Takový pestrý.
1: To je Julian FM v hezké heteroverzi. Všiml jsem si, taky nemá ochlupení. Ale tady vidím, kouknu se rychle.
0: Tetování.
1: Tetování.

0: To je mimoň. Mimoňe milujú.
1: Mimoňové. Teď sa podíváme na fialového. Co tomu říkáš?
0: No, už teď je dost v pohybu.
1: Chce tančit.
0: Ten mladík je podle mě skvělý, má krásné chlupy, je upravený, ani moc, ani málo.
1: Řekl bych trénované nohy, ne?
0: Tenhle mladík by každopádně mohl chodit po horách.
1: To je pravda.
0: To je důležité.
1: A už dává palce nahoru?
0: Tak to by mě musel nosit.
1: Fialový, šlo by to?
0: No, výborně. Pokud mě i snese, tak už to je tedy něco.
1: Tak co je lepší, nést nebo snést? Nebo obojí?
0: Obojí.
1: Tak bych navrhl, milá Tanio, využij ještě raz, dva, tři sekundy. Teď se totiž musíme rozloučit s jedním z pánů.
0: Musím se ještě kouknout.
2: Drei,
1: tři, dva, jedna, kdo půjde?
0: Tak bych odstranila...
3: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
4: Ty brďo.
5: Wow. Prosím.
3: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
6: Akorát ho chytit.
7: Zaujímavé.
3: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
8: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: Tři, dva... Jedna, kdo půjde?
0: Tak bych odstranila pána v červeném, ten zlatý střed.
1: Muž v červeném, proč červená?
0: Vypadá nesportovně, potřebuju někoho, kdo se mnou bude sportovat. Druzí na mě působili sebevědoměji a sportovněji.
1: To je Kai z Minisgenu. Je mu 26. Moc děkuji za účast.
0: Hezké, že jsi tu byl. Respekt.
1: Měj se, čau.
9: Vážně se mi líbila. Rád bych ji poznal lépe, to otráví člověka, no. V tomto pořadu to byl hezký zážitek. Dobrý dojem. Samozřejmě bych to rád zkusil znovu. Víte, jak se to říká? Kdo neriskuje, nevyhrává.
1: Takže Tanio, teď už to zase začíná být vzrušující. Přijde horní část těla. Pánové v boxech, připravte se. Přecházíme k horní části.
0: Jo.
1: Tak.
0: Tak to jsem nečekala.
1: Ke komu půjdeme nejdřív?
0: Teď začneme odprava.
1: Takže...
0: Ať nedostaneme motolici.
1: Jdeme k fialové.
0: Fialový má vysportované tělo. Roztomilé malé bradavky, podle mě super.
1: Taky se tam dole umí kývat.
0: Ty jizvy mi přijdou skvělé, jsou jako stryje. Taky jsem je měla v těhotenství, ale na něm vypadají opravdu sexy.
1: Dobrá, pojďme ke žlutému. Hodně tetovaný.
0: No, nikdy jsem neviděla muže s piercingem v pupíku, není to nevkusné?
1: Dokonce z kamínky?
0: To je přesně pro tebe. Mám ti toho žlutého přenechat?
1: No, pojďme radši k modré. Myslím, že modrý jen čeká, až přijdem.
0: Ano. Šíleně, hodně sebejistý muž.
1: Smíme si sáhnout?
0: Ten má jemnější kůži než já. Je jako delfín.
1: Krása, ohromné.
0: To si skoro jako žena připadám špatně. No, tělo má přitažlivé a dobré, ale hlavní není, co má muž na sobě, ale také to, jak se ke mně chová.
1: Vždycky si myslím, že nemůžete mít sex celý den, musíte si mezi tím také povídat.
0: Nemůžu.
1: Co řekneme zelenému? Znovu vidím spoustu tetování. Ty jsi odborník. Co to všechno?

0: znamená?
1: Nějaká manga. Neumím to všechno zařadit.
0: Co to tam je za šílenost? Nejsem to já.
1: Dobře.
0: Zelený asi má smysl pro humor. Teď vidíš tu chlupatou hruď.
1: Ano.
0: A co ty na to?
1: Líbí se mi chlupy na hrudi, když ležíš s hlavou na hrudi, ale rukama trochu kroužíš.
0: Aha, dobře, tak se vraťme, Tanjo. A ať na nás v tomto kole opět všichni působí. A pak přijde rozhodnutí. Tanjo, jsi připravená?
2: Tanjo, bist du bereit?
0: 3, 2, 1, kdo vypadá?
1: Vyhodím toho s piercingem v pupíku, protože sama mám 2 a nechci, aby se nám spojili.
0: No to chápu. Tak se tady rozloučíme se žlutým 29letým Kristofem Straky z Černu.
1: Teda ten je bláznivý.
0: Božinku, jestli to není...
1: Jsem Tanja.
0: Díky moc za účast.
1: Dobře, dojeď.
0: Hlavu má ještě velkolepější než tělo.
1: Šílené.
3: No jo, škoda toho piercingu v pupíku. Kdybych to věděl předem, nenechal bych si ho tam dát. Myslím, že kdyby viděla všechno, asi bych se dostal dál, protože to sama řekla, když jsem vylezl z toho boxu. Takový hezký chlapec jako já, divím se, že si mě nevybrala.
0: Takže Tanjo, zbývají jen 3 muži a teď jsme viděli těla, tetování, bradavky, všechno. Milí muži, prosím, zaostřete své obličeje, usmějte se. Už jsou tady, naše tváře v boxe.
1: Ahoj.
0: Tak který box tě nejvíc oslovil? Kam půjdeme nejdřív?
1: Začneme vlevo.
0: Dobře, jdeme k zelenému.
1: Děláme to pořád takticky.
0: Ahoj, zelený.
1: Krásné oči. Mně se takové oči líbí. On dělá takové, ahoj holka, budeme se bavit. A má hezké zuby.
0: Mám pocit, že zelený je i vtipný, plešatý. A jak je to je?
1: No... To pro mě není. Já ráda vlasy. Ale jemu to sluší.
0: Každý to nosit nemůže. Zelený podle mě ano.
1: Zelený je na to dělaný.
0: Chceš-li slyšet můj názor?
1: Výjimečně.
0: Výjimečně chceš můj názor, tak pojď modré.
1: Ahojky.
0: Vyzařuje do všech kanálů. Co říkáme modré?
1: Připomíná mi Barbie a Kena.
0: Kena?
1: No určitě vypadá jako Ken.
0: Myslíš, že modrý tráví u zrcadla víc času než ty?
1: Určitě. Myslím, že se rád dlouho prohlíží, jak vypadá.
0: Tak se koukneme na fialovou. Krásná kštice.
1: Zase bez vlasů. Ale zase mu to tak nějak sedí. Neuvěřitelně krásný úsměv. A ta roztomilá ouška. Bože.
0: A rád se směje.
1: S těmi asi něco slyší. Je to opravdu roztomilé.
0: A velké plné rty.
1: A hluboké oči.
0: Ano, oči, opravdu.
1: To třídenní strniště se mi na něm líbí. Opravdu pěkné.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Milá Tanjo, nastal čas, než dojde na tebe, musíme se ještě rozhodnout a rozloučit se s jedním ze 3 pánů. Takže se tě ptá, který pán musí odejít?
1: Rozloučíme se s fialovým.
0: Fialovým?
1: Ano.
0: Tak se rozloučíme s fialovým.
1: Měj se.
0: Babakovi z Berlína je 28. Díky.
1: Ty zřejmě tancuješ.
3: To taky.
1: Vidíš?
0: Díky.
1: Čau.
3: Jo, mějte se. Je skvělé, že mě tolik chválila. Kéž bych jí to mohl oplatit. Samozřejmě bych rád šel s Tanjou na rande. Je to krásná ženská, ale holt půjde s někým jiným.
0: A teď přijde zlatý hřeb našeho programu. Uvidíme tvoje...
1: Mám padla?
0: Uvidíme tvé tetování. Tvé tetování Naked Attraction, protože než se rozhodneš mezi našimi finalisty, musíš se také svléct. Proto se měj, Tanio, a těšíme se na tebe.
1: Tak zatím.

0: Ahoj.
1: Tania a její zrádná tělesnost nemohly dostat pestřejší výběr. Jaké lahůdky to bude mít na talíři? O místo u stolu se uchází Erčan a Bernie. Rozhodne Tanin apetit. Bernie, Erčane, jste favoriti, viděli jste Taniu. Co na ní říkáte?
2: Je úžasná.
3: Úžasná.
2: Jsem ohromený.
1: Dobře.
2: Proto říkám velký potlesk pro Taniu.
1: To je ale nádhera.
4: Das ist ja sensationell.
1: Ukaž ještě to Naked Attraction. Otoč se, prosím. Tady je. Jak se vám to líbí?
2: Je úžasné.
3: No,
2: to tetování je super. Hodí se tomu.
5: Je těžké být hodnocen nahý, takže první klobouk dolů, že se odvážíte tam prostě stát. Úplně nazí.
1: Smekni i přede mnou. Je taky zábava být u toho se mnou.
5: No to jistě.
1: Máš taky piercing v pupíku a v intimních partii?
5: Jo, to mi zůstalo od Vánoc.
1: To je jako když se dostane od strojí stromek.
5: Tak tam něco zůstane, přesně tak.
1: Co vy na to?
2: Ale jo, to by šlo. I ten intimní piercing je hezký.
5: Ano?
2: Hodně dámský.
1: Ale co s ním dělá? Zůstane tam i přitom? Ptám se ze zvědavosti.
5: Nechá se tam, ale může se i sundat.
1: Může se sundat? Teď přijde ošklivý okamžik. Na rande můžeš jen s jedním z těchto výstavních kousků. Erčan nebo Bernie? Koukáš na mě, jako bych ti měl říct já to.
5: No však ty se mě ptáš celou dobu.
1: Jestli chceš upřímně můj názor, každý z nich má něco, co druhý nemá.
5: Jo.
1: A oba mi připadají vzrušující.
5: Jo.
1: Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
5: Každopádně, ráda bych si vás vzala oba a to nejde, jak už jsem dneska musela párkrát slyšet.
1: Ano, bohužel.
5: A pro mě je taky důležité najít muže, který bude při mně, se kterým se budu bavit, cítit se dobře a všechno. A proto bych se rozhodla...

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří

0: Dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj!
4: Birgo!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravát.
9: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
16: Osmnáctka. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
17: Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
18: Každopádně, ráda bych si vás vzala oba a to nejde, jak už jsem dneska musela párkrát slyšet.
17: Ano, bohužel.
18: A pro mě je taky důležité najít muže, který bude při mně, se kterým se budu bavit, cítit se dobře a všechno. A proto bych se rozhodla tady pro mladíka.
17: Erčana.
18: Přesně. Víc na mě působí, že se s ním dá chodit krást koně. A vážně super mi přijde tvoje sebevědomí, ale taky mě to zastrašuje. A vlastně chci být trochu dominantní. Jen aby si věděl.
17: No takže děkujeme Berniemu za spolupráci.
18: Děkuju moc. Opatruj se.
17: Čau.
19: Jsem dost zklamaný. Rád bych ji poznal víc. A překvapilo mě, že se pak nerozhodla pro mě. Vážně byla můj typ. A když je žena opravdu úplně můj typ, tak nějak vím, že mě nechce. To je takové moje životní prokletí. Možná se pro zelený box rozhodla, protože myslí, že tráví moc času ve fitku nebo v koupelně. Dbám na svůj zemějšek, ale nejsem marnivý.
9: So,
17: No, podle mě posel lásky zase stvořil učebnicový pár. Tetování odsud až sem přechází z jednoho na druhého. Moc děkuji, že jste tu byli a bavte se na rande.
18: Pro Erčana ze zeleného boxu jsem se rozhodla, protože mi přišel sympatický. A navíc mám ráda hnědé oči a ty on prostě má.
19: Natanie se mi dost líbí tvar těla. Tetování se dost dobře hodí a líbí se mi, že je blond. Ve finále s Bernym jsem odhadoval šance asi 70 pro Bernýho versus 30 pro mě, protože on byl nebo je mnohem svalnatější než já.
18: Většina mužů si vždy myslí, že ženy nejvíc obšťastní velký muž se spoustou svalů. Měl by vědět, že jako člověk je mnohem víc než jen sval. Takže si myslím, že se může poplácat po zádech.
19: Moc se na to rande těším. Už dlouho jsem žádné neměl. Myslím, že je skvělé se seznámit nahý. Pak už jsem v podstatě všechno viděl a myslím, že to je pak všechno jednodušší.
18: Pořád to nestačí, přejedu to znovu. Už se těším na rande. Samozřejmě jsem ještě hodně rozrušená z těch dojmů a čekám, že na rande potkám někoho stejně bláznivého jako já. Ahoj.
19: Ahoj.
18: Hezké, že jsi tady. Vypadáš dobře.
19: Ty taky.
18: Líbí se mi to.
19: Tanja si mě vybrala, protože jsem také tetovaný a prý má smysl pro humor. To asi bude rozhodující, takže chci udělat dojem.
18: Řekni mi, odkud jsi? Na to jsem se ještě neptala.
19: Pocházím ze Siegerlandu.
18: To je kde?
19: To je severní Porýní ve Falsku. Víš tam, co se vyrábí pivko?
18: No jistě, dobré pivo.
19: Přesně, tam odsud jsem.
18: Krása. Co bys řekl, že se ti na mém těle obzvlášť líbí?
19: Vůbec mi nedošlo, že máš piercing, což není špatně, vlastně se mi moc líbí.
18: Jo?
19: Jo, přijde mi to opravdu dobré.
18: Paráda.
19: Tanja se vyjádřila pozitivně, je to opravdu milá osoba. Co máš ráda v posteli?
18: No, musí v tom být vášeň. Určitě mít smysl pro takt a také to musí být někdy opravdu tvrdé.
19: No, jak to myslíš tvrdé?
18: Může se i přirážet.
19: Jo, postelí do zdi?
18: Jo, přesně tak. Byl milý, plachý a vůbec. Takové lidi mám ráda, protože jsou prostí, ale přesto se snaží a přemýšlejí. Jak dneska večer, máme dost času?
19: Řekl bych, že půjdeme ještě něco popít, ne?
18: Znáš nějaký dobrý bar?
19: Tady ne.
18: Tady ne?
19: Ale určitě nějaký najdeme.
18: Paráda, tak pojďme. Moment, prosím. Taška. Samozřejmě mu muselo být trapné, že se tak stydí, ale upřímně řečeno, o to byl sympatičtější. A já ho naučím se neostýchat.
17: A po rande?
18: Ahoj.
19: Ahoj.
18: Hezké, že jsi tu. Dobrý?
19: Jo, a u tebe?
18: Vynikající. Dlouho jsme se neviděli.
19: To jo.
18: Tak řekni, co bude dál?
19: No, to je na tobě.
18: No, jsi z úplně jiného směru než já.
19: Jo, skoro z jiného světa.
18: Rozhodně jinak naladěný, takže rozhodně chci zůstat v kontaktu, i když jen na přátelské bázi. Myslím, že jsi skvělý člověk.
19: Díky. V každém případě to můžeme udělat čistě jako přátelé.
18: Skvělé. Pěkné. Přidat mezi přátelé.
19: Upřímně myslím, že ani to nebude.
18: Taky myslím.
19: Máme hodně rozdílné povahy.
18: Jo.
19: Tak bych to řekl.
17: A já se těším, že se uvidíme v dalším Naked Attraction.
10: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Bohemia Mini. Kdekoliv. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana přikoupí dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla. Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Dovolená, lážo, plážo.
10: Je to leháro, když platíš na třetinu.
11: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
12: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je dopravác.
15: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
16: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ušetřete ještě více s aplikací Moje DM. Za první stažení navíc získáte 400 extra bodů, tedy 100 korun slevu na příští nákup.

Woo!

Yeah.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
2: Trénujeme na Mexiko.
3: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
4: Jasný!
5: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
3: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
5: Jasný!
3: Víte se jako lvě, jasný?
5: Jasný!
2: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci. Nebo nakupujte za nejceny Elmex i Meridol Duopek za 104 korun a prací prostředky Persil za 399 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
10: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party and if you had Lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole cart in.
15: Welcome.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
2: Ten jak živej.
3: Tady je živej, že čumím jako puk.
1: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
5: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
6: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
7: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.

Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.

0: komunitě sáskařů.
1: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
0: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
2: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
6: Get the whole carton.
7: Welcome.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Připravte se na léto a využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci, 25% na korejské a japonské značky, nebo vyzkoušejte novinku Fat Oil Body od NYX Professional Makeup. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Dovolená, lážo, plážo.
5: Je to leháro, když platíš na třetinu.
6: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se Skip Pay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
7: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
8: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je dopravář.
12: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
13: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.